0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Další díl pořadu Hudba podle kalendáře připomene 110. výročí pražské premiéry opery Leoše Janáčka Její pastorkyně. Stejnojmenná divadelní hra Gabriely Preissové měla premiéru 9. listopadu 1890. Po jejím brněnském uvedení v únoru 1891 požádal Leoš Janáček, který v té době toužil po realistické látce a navíc mu bylo velmi blízké, že hra byla psána nářečím, nikoliv spisovnou češtinou, autorku o možnost zhudebnění díla. Po jejím svolení pak na látce pracoval od 18. března 1894 do 18. března 1903. Zvláštností je, že zachoval prozaickou formu, čímž se stal jedním z průkopníků opery zpívané v próze, nikoli ve verších. První jednání měl v partituře hotové v roce 1897, druhé dějství dokončil v červenci 1902 a v březnu 1903 měl hotovou celou operu. Po dokončení ji nabídl Pražskému národnímu divadlu. Ovšem tehdejší šéfdirigent Karel Kovařovic, který měl s Janáčkem osobní rozepře, dílo odmítl. Její pastorkyně měla tedy premiéru v Národním divadle v Brně, v divadle Na Veveří, a to 21. ledna 1904. Premiéra se stala velkou událostí, přítomni byli jak Janáček, tak Gabriela Preissová. Na podzim 1904 pozval Janáček na představení Gustava Mahlera. Ten se sice omluvil, ale požádal Janáčka o zaslání klavírního výtahu opery s německým textem. V únoru 1908 provedl Janáček revizi opery a s těmito úpravami vydal tiskem její klavírní výtah. My si teď poslechněme první výstup prvního jednání, tedy úplný úvod této Janáčkovy opery. Účinkovat budou jako Stařenka Burjovka a Nabárová, jako Laca Vilém Přibyl, v roli Jenůfy Gabriela Beňačková a v roli Jana Cecílie Strádalová. Doprovází orchestr opery Janáčkovy opery v Brně a řídí František Jílek.

Pražská premiéra Janáčkovy její pastorkyně se uskutečnila až 26. května 1916, a to s retušemi a instrumentačními úpravami Karla Kovařovice, který představení dirigoval. V roli kostelničky vystoupila sopranistka Gabriela Horvátová, která se poté stala Janáčkovou blízkou přítelkyní. Úspěch znamenal pro Janáčka dlouho kýžený umělecký triumf v Praze. 15. října téhož roku navštívil pražské představení její pastorkyně skladatel Richard Strauss, který v Praze v té době dirigoval koncert České filharmonie. Janáček byl velmi zvědav na Straussův názor. Ten vyzdvihl především třetí dějství. V březnu 1917 vyslechl v Praze její pastorkyňu ředitel vídeňské Universal Edition Emil Herska a rozhodl se partituru vydat. Spolu s ním byl na představení také dirigent vídeňské dvorní opery Hugo Reichenberg, který pak pastorkyni nastudoval ve Vídni. Od prosince 1917 do prosince 1918 si Janáček dokonce psal s Emou Destinovou, která projevila zájem o roli Jenůfy, ale k tomuto nastudování a obsazení nikdy nedošlo. Druhou hudební ukázkou bude teď scéna z prvního dějství Duša moja Števo, v níž budou zpívat Gabriela Beňačková, Vladimír Krejčík, Naděžda Kniplová, Anna Bárová, Vilém Přibyl, Karel Berman a členové sboru opery Janáčkovy opery v Brně.

Úspěch vídeňské premiéry její pastorkyně v únoru 1918 přispěl k mimořádnému úspěchu po celém světě a k řadě nastudování na zahraničních operních scénách. Za Janáčkova života byla opera uvedena na mnoha evropských scénách, za všechny jmenujme třeba Záhřeb, Frankfurt nad Mohanem, Berlín, Freiburg, Cáchy, Darmstadt, Norimberg, Brémy, Bazilej, Magdeburg, Trevír, Hamburg, Poznaň a řadu dalších měst. V roce 1924 byla uvedena také v New Yorku. Tamnější představení se uskutečnilo v prosinci 1924, kdy opera byla uvedena v němčině v překladu Maxe Broda a provedení tehdy řídil Artur Bodansky. Titulní roli zpívala Mária Jerica, která se rovněž také zasloužila o toto uvedení. Od roku 1974 se opera uváděla také v anglickém překladu. Premiéra této verze proběhla 15. listopadu 1974. V češtině byla v Americe opera poprvé uvedena 19. prosince 1992, kdy hlavní roli zpívala Gabriela Beňačková a představení řídil James Conlon. Další české uvedení proběhlo v lednu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Další výstup z této opery teď zaspívají Vladimír Krejčík, Nadežda Kniplová a Gabriela Beňačková.

0: vám chodím s vámi se potěšit.
1: Opera Její pastorkyně, která Janáčka proslavila po celém světě, se odehrává na moravské vesnici koncem 19. století. Popisuje krutý příběh Jenůfy, mladé ženy, která otěhotní s lehkomyslným Števou, a její pěstounky Kostelničky, která se pod tlakem společenských konvencí zoufale snaží zachránit čest své pastorkyně, tedy nevlastní dcery. Pro Janáčka znamenala pražská premiéra opery v roce 1916 počátek jeho uznání u nás i v zahraničí a dnes patří Její pastorkyně, v zahraničí často uváděná pod názvem Jenůfa, k repertoáru řady světových operních scén. Dnes je většinou uváděna v češtině s originálním textem libreta. V závěru dnešního pořadu, který připomněl 110. výročí pražské premiéry opery Leoše Janáčka Její pastorkyně, zazní část symfonické svity z této opery, tak, jak ji sestavil Manfred Honek a upravil Tomáš Ile. Hrát bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu a provedení řídí Tomáš Netopil.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou

0: Vítám vás při poslechu dalšího pořadu, který nese název z archivu osobností. No a archiv svých vlastních nahrávek má můj host opravdu bohatý, a tak vám ho hned představím. Vy prý nemáte rád slovo virtuos, tak řeknu houslista jenom.
1: Lepší.
0: Pavel Šporcel. Dobrý den, Pavel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kdo je vlastně virtuos?
1: No, svým způsobem vlastně teď už bych mohl být virtuos, protože jsem zvládnul všech 24 kapričí Nicola Paganiniho, to byl můj takový cíl v té letošní sezóně, takže už bych se za to nemusel, jako nechci říct stydět, je ošklivý slovo, ale jako hodně jsem se tomu bránil, protože dneska je ten svět takový, že každý je virtuos. Ani moc nemusí umět hrát, a jenom je to virtuos prostě, protože to promo je potřeba takový udělat. Tak jako teď už klidně byste mi mohl říct, že jsem virtuos.
0: Dobře, a vy jste to nahrál i těch 24 kapriček?
1: Ještě ne. Já jsem si dal na svých pražských hudebních večerech, to je takový můj tady pražský cyklus, tak pro tu letošní sezonu, která už skončila, připravujeme příští, tak jsem si dal za úkol všech těch 24 kapričí se doučit, těch pár, které jsem ještě nehrál, a v průběhu toho roku je zahrát. Takže můj první celkový cyklus bude na konci srpna, kdy na jednom festivalu budu hrát všech 24 kapričí na jednom koncertě. Ale natáčet jednou je určitě natočím.
0: Dobře, budeme se těšit. A jinak, vy už jste zmínil jeden z festivalů, za kterým stojíte vy a vaše jméno, to jsou tedy Pražské hudební večery.
1: Pražské hudební večery je takový cyklus. Není to festival, ale cyklus šesti koncertů, které jsem přebral po Lubošovi Brabcovi, mém kamarádovi kytaristovi. A již pátou nebo šestou sezónu je hraju a těším se na příští sezónu samozřejmě.
0: A já jsem k tomu chtěl dodat, že my se budeme bavit ještě o jednom festivalu, ano, který je teprve před námi, tak zase teda cyklus, no. Nebo to je festival?
1: Tam to je opravdový festival. Tam to je opravdový festival, ano.
0: Ano, že jsem se trefil, neboli Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou. Ano. Tak zní celý oficiální název, ale k tomu se dostaneme později. My jsme na začátku ve vaší interpretaci hráli Badinerii, což je dílo Johanna Sebastiana Bacha, a Bachova hudba nás bude provázet celým dnešním pořadem. Tohleto Badinerii je tuším ze suity číslo 2, jestli to říkám
1: je
0: dobře.
1: To tak, ano.
0: Johanna Sebastiana Bacha, a k tomu hrají na to této nahrávce Šporcl Chamber Players. Co to je za hráče?
1: To jsou báječní kolegové, se kterými jsem se dohodl, protože nemám rád Bachovu hudbu, když, nebo myslím si, že je dokonce i lepší, když se hraje v menším ansámblu. A v Bachově době nepochybně hráli jednotlivé nástroje, jeden, maximálně dva členové, tak jsme se dohodli a udělal jsem ten koncept, že Šporcl Chamber Players je šest čembalem, šest báječních muzikantů, kteří dali jsme dohromady zkrátka tento ansámbl s tímto jménem.
0: A navíc já myslím, že můžeme prozradit, že vaším spoluúčinkujícím ve dvou těch koncertech na této nahrávce je Vilém Veverka, což by možná některým posluchačům přišlo divné, co dělá hoboj a housle u houslových koncertů Johanna Sebastiana Bacha, ale z čího popudu to vlastně vzniklo tohle?
1: Ano, my se tady bavíme o nahrávce a mém posledním albu, které se jmenuje Air, po vzoru slavné Bachovy skladby, a v loňském roce celý svět slavil 340. výročí od narození Johanna Sebastiana Bacha. Já Bacha všeobecně opravdu mám velmi rád. Natočil jsem jeho slavné sonáty a partity, a tak jsem si v loňském roce právě k tomu výročí říkal, že by bylo hezké udělat novou nahrávku. A vznikla tedy nahrávka Air, na které jsou vesměs Bachovy houslové koncerty, včetně dvou koncertů. Ten originální housle Hoboj, ten je celkem běžný, ale my jsme s Vilémem Veverkou, kterého jsem pozval na tuhle nahrávku, protože se

0: známe léta a spolupracujeme spolu velmi často, tak jsme se domluvili a vlastně ve světové premiéře jsme natočili Bachův houslový dvojkoncert. V tomto případě tedy pro housle a hoboj, kdy Vilém Veverka hraje ony první housle.
1: Dobře, my si poslechneme později tuhletu ukázku s Vilémem Veverkou. Teď jsme zařadili do našeho programu právě z tohoto CDčka, o kterém jste teď hovořil, v provedení vašem a Sportsel Chamber Players tedy, druhou větu Adagio Bachova houslového koncertu číslo 2 E-dur. A pak si budeme povídat dál.

0: Mým hostem je Pavel Šporcl, houslista, který vám bude hrát, teď už říká houslový virtuos dokonce. Tak to byl vtip samozřejmě. Ale budeme hrát dál z CDčka, které tady máme před sebou s titulem Air. Air uslyšíte, pokud se nám vejde do našeho programu v závěru našeho pořadu z archivu osobností. Ale teď se, Pavle, zeptám po té první ukázce z Bachova houslového koncertu číslo 2 E dur ještě na vaši rodinu. Protože není to tak dávno, co v našem studiu byla Barbara Šporclová-Kodetová. Myslím, že říkám ta pořadí těch jmen dobře.
1: Ano, Barbara Šporclová-Kodetová, je to tak.
0: A která se teda stala zpěvačkou, ale o tom taky. Ale o tom jsme si povídali právě s ní v tomto pořadu. Taky jsme narazili na vaši rozvětvenou rodinu, která prakticky celá, možná úplně celá zdědila hudební geny. Ať po vás, anebo po Báře, je to tak?
1: Je to tak, no, nejenom hudební samozřejmě, i herecké geny, takže my jsme, zkrátka dobře, ono tomu prostředí člověk neunikne, kdyby jsme chtěli, aby z nich byli, já nevím, fyzičky z našich tří dcer, tak by se to asi nepovedlo.
0: Dobře, já jsem hrozně rád, že říkáte tří dcer, protože ta první sice jakoby je oficiálně nevlastní, ale považujete ji za vlastní.
1: Tak samozřejmě, není to sice moje DNA, jmenuje se Lily, ale vychovávám ji od 3,5 let, už je jí 25, tak jsme spolu strávili pěkný kus života.
0: No já se na vaši rodinu ještě dál chystám v příští sezóně,
1: určitě.
0: Protože jsem se rozhodla, ještě to možná ani neví, že pozvu vaší dceru, která je teda herečkou, to je Sofie.
1: Ano.
0: A je. Která dokonce byla nominována na Českého lva za rok 2025. A tak si s ní taky chci popovídat tady v tomto pořadu. Ale teď tady mám vás. A tak se zeptám ještě třeba na vaše další aktivity. Co pedagogická činnost? Tu jste vykonával, nevím, jestli to trvá dál na některé naší škole.
1: Především mám svoji akademii.
0: Vlastní
1: akademii, ta je vždy v létě, takové mistrovské kurzy. Protože na Akademii muzických umění jsem učil ještě před covidem externě a vypadá to, že bychom mohli nějakou formu spolupráce najít znovu tedy s novým vedením a s novým děkanem, což by mě velmi těšilo, protože učení, já pocházím celkově z kantorské rodiny, takže učení mám také ve svém DNA a považuji za velmi potřebné, abych své zkušenosti, které jsem nabyl nejenom co by koncertní hráč, ale také co by student, kdy jsem 5 let strávil na studiích ve Spojených státech amerických, tak abych ty zkušenosti a inspirace mohl předávat dál.
0: To je samozřejmě prima a já taky vím, že když hrají mladí lidé na jevišti, já na ty koncerty hrozně rád chodím, protože to je takový entuziasmus a zapálení.
1: Jasně.
0: Nemyslím na rozdíl od těch profesionálů,
1: jasně,
0: ale je to přece jenom přístup, který obohacuje určitě i kantory.
1: Nepochybně mě na tom učení velmi právě baví ta inspirace. Inspirujeme se na obě dvě strany. Já inspiruju studenty a možná je i něco technického třeba poradím, ale na druhou stranu i ti studenti na Akademii muzických umění, když jsem učil, oni už musí být technicky zdatní a vlastně jsou to hotoví houslisté svým způsobem, tak někdy se dokonce stalo, že oni s nějakou technickou věcí třeba neměli žádný problém, zatímco já jsem nad ní musel hodně přemýšlet. To je velká inspirace samozřejmě. A i co se týká jaksi hudebního vyjádření, oni taky měli svoji hlavu, tak říkajíc, a bylo velmi hezké si o tom s nimi povídat.
0: Je to přesně tak, jak říkáte. Takže to byla pedagogická činnost a my si budeme povídat za chviličku dál, ale já bych byl pro to, abychom posluchačům dali vydechnout a
1: jasně,
0: vrátili se k hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Tentokrát to bude ukázka z houslového koncertu číslo 1 a mol, a to první věta Allegro.
1: Skvělý.

0: Houslový koncert číslo 1 a mol Johanna Sebastiana Bacha a první část tohoto díla teď dozněla. Hrál vám Pavel Šporcl s tím souborem, který už jsem tady jmenoval. Já se teď zeptám na jednu takovou věc, který nejsem si přesně jistý. Komorní hudba a vy. Řekněte o tom něco. S kým hrajete, pořádáte vůbec koncerty komorní hudby, třeba s nějakým kolegou, partnerem na jevišti?
1: Tak svým způsobem ty koncerty pražských hudebních večerů, o kterých jsem mluvil, ten cyklus tedy, ten je vlastně cyklus komornějšího charakteru, řekněme, ne přímo komorní hudby, i když i tam hrají komorní hudbu jako takovou. Záleží na tom, na co se přesně ptáte. Pokud vás zajímají sonáty s klavírem, a už tomu říkáme komorní hudba, tak samozřejmě tam hraju, nebo vesměs ve své kariéře hraju komorní hudbu tohoto typu, stejně tak hraju klavírní tria, logicky. Nejsem hráč smyčcových kvartetů, do žádného nepatřím. Velmi rád hraji se svými kolegy, když už k tomu tedy dojde a nastane ten správný čas, tak třeba s Jirkou Bártou, s Karlem Untermillerem a tak, například klavírní kvintety, septety, hrával jsem i Beethovenův septety, i oktety a tak dále. To mě jako velmi inspiruje a baví.
0: Vy taky působíte jako moderátor na těch koncertech, což jste teď prozradil na sebe tak jakoby oklikou. A jaké před vámi v tu dobu sedí publikum? Hrajete třeba i pro děti, mládež nebo jenom dospělé posluchače?
1: Já jsem na začátku své kariéry hrál velmi mnoho koncertů, těch edukačních koncertů pro školy, takzvaných výchovných. Může se to možná počítat i na stovky. Opravdu jsem byl prvním interpretem tohoto typu, který se skutečně zabýval edukačními koncerty. Jezdil jsem po školách, školy chodily za mnou do nějakých koncertních sálů nebo divadel. Bylo to milé, protože jsem potom dostával i psanička od nějakých hezkých slečen z prvních řad. A bylo to vlastně, já jsem ty edukační koncerty, edukativní koncerty zažil, co by dítě školou povinné, a protože se mi velmi nelíbilo, jak to tenkrát oni muzikanti, jak si konali a produkovali, tak jsem i vzhledem k tomu, že to je naše budoucnost, co by posluchačská, tak jsem chtěl inspirovat děti tímto směrem. Pro Českou televizi jsem dokonce natočil pořad 56 dílů hudební perličky Pavla Šporcla, ve kterých jsem právě vysvětloval takovou milou, neformální formou klasickou hudbu a její slavné písně, árie a skladby samozřejmě. Takže o tom to si velmi často pouští i děti ve školách, i jejich rodiče a prarodiče samozřejmě. V současné době chystám na předvánoční čas nějaké další koncerty tohoto typu.
0: Máte i vánoční CDčko, pokud vím, to jsem viděl teď ve vašem seznamu, mimochodem všechno o Pavlu Šporclovi taky máte na stránkách, které jsou k dispozici na internetu, když si zadáte Pavel Šporcl.
1: Pavelšporcl.com nebo CZ.
0: Oba domény, jo. Ale dneska ty vyhledávače najdou všechno.
1: Přesně,
0: takže
1: tak.
0: To je úplně v pohodě. No a co vaše zahraniční vystoupení? Já vím o tom, že třeba teďko jedete až tam za to moře do Ameriky. To ale, když vysíláme ten pořad, už budete zase zpátky, tak si o tom nemůžeme popovídat.
1: Takže klidně můžeme říct, že už jsem byl v Americe, jsem se právě vrátil před festivalem Hvězdy nad Vltavou, o kterém si budeme za chvíli povídat.
0: Ano.
1: Byl jsem nedávno ve Španělsku, hrál jsem Dvořákův svůj koncert, byl jsem v Německu, tam jsem hrál houslový koncert číslo 4 Jana Kubelíka, kterého se tak říkajíc velmi úzce starám a zajímám. Chystám se na další koncerty po světě, mimo jiné budu hrát i se slavným italským rozhlasovým orchestrem RAI a budu hrát s orchestrem Tonkinster na svém festivalu a tak jako opravdu ten letošní rok je velmi nabitý nejenom zahraničními vystoupeními, ale také nahrávkami a nahráváním jako takovým, protože na začátku července budu natáčet pro slavnou společnost Pentatone, pro kterou nahrává teď Česká filharmonie a má za ní všechny ty úžasné ceny, které získává, takže to je obrovská jako příležitost a velká věc. A na podzim tam budu natáčet český repertoár, včetně světové premiéry první verze Janáčkovy sonáty houslové. My všichni hrajeme a známe tu verzi pozdější, ale Janáček byl znám, že přepracovával, ale já mám k dispozici tu první verzi. A na podzim budu hrát a natáčet potom Dvořákův houslový koncert a španělskou symfonii Eduarda Lala pro Universal Music, takže já jsem velmi aktivní i v tomto.
0: Ano, máte to nabité, jak jsme teďko slyšeli, tak pojďme zase chviličku si poslechnout hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Bude to tentokrát A ano, tady už bude Willem Weverka s vámi hrát, protože to bude část koncertu pro housle a hoboji v tomto případě, to je ta transkripce toho houslového dvojkoncertu. Je v D-moll a zazní zase první část tohoto díla.

0: Skončila první věta Bachova dvojkoncertu, v tomto případě tedy pro housle a hoboj, de mol, hráli vám taky Vilém Veverka a můj dnešní host Pavel Šporc. Společně s orchestrem, který nás provází tímto vysíláním, a to je Šporcl Chamber Orchestra. Pavel je tady přede mnou a teď se zeptám trošku na taky jinou hudbu, protože, a to dělá hodně umělců, že si chce nebo má tu potřebu a chuť odběhnout do jiných žánrů. Jak je to u vás?
1: Tak já odbíhám celý život a dobře se to o mě ví. Moje crossoverové projekty, včetně Gypsy Fire, tedy dvěma alby s cikánskou cymbalovou kapelou, jsou opravdu velmi známé i po celém světě. A před deskou Air, z které si tady pouštíme, jsem nahrál moje první rockové album, kde jsem používal jak moje slavné modré housle, tak i elektrické housle, a na které jsme nahráli velké rockové hity a i balady, včetně skladeb Led Zeppelin, Kashmir, Stairway to Heaven, Rolling Stones, Queen, Bohemian Rhapsody jako poslední, ale také český repertoár, Voda, čo má drží nad vodou, a Šopa Tejdla a další skladby. A musím říct, že tohleto album je nesmírně jako úspěšné jako takové, už jsme dostali zlaté ocenění, ale především to živé vystoupení teď, kdy opravdu kražíme republiku skrz naskrz a také už se začínáme objevovat zahraničí a jeden z těch velkých koncertů, který nás čeká, je v září v Montreux ve slavném švýcarském letovisku a městečku, ke kterému měl Freddie Mercury a Queen velký vztah. A tam se 30 let již koná festival Freddy Days a my jsme na ten festival pozváni. Letos bude poslední ročník a my na závěr na velkém pódiu zahrajeme náš set hudby Freddieho Mercuryho a Queen, tak na to se třeba moc těším.
0: Tak samozřejmě taky, budeme vám držet palce, ať to všechno vyjde. A mimochodem u těch crossoverů aranžmá si děláte sám nebo svěřujete někomu?
1: Aranžmá si dělám sám společně s mojí kapelou. Protože já mám opravdovou rockovou kapelu u sebe, já miluju Hammondy, takže tam máme samozřejmě Hammondy a bicí a basovku a normální elektrickou gitaru.
0: No a vy jste ale zároveň se stali hudebním skladatelem.
1: To už je hodně let, ale mám přes 50 skladeb i aranží samozřejmě. Dostal jsem dokonce cenu Ochranného svazu autorského za nejúspěšnějšího skladatele toho jednoho roku. A skládání mě baví. V posledních letech jsem toho sice příliš moc nesložil, protože se hodně věnuju produkční činnosti a hraní na housle, ale na svých koncertech hraju velmi často například moje variace na píseň Kde domov můj, které jsou mojí srdcovkou a ve kterých vlastně i po celém světě ukazují moji jaksi národní identitu a hrdost k tomuto báječnému státu nebo této báječné zemi.
0: My si teď poslechneme ještě jednu skladbu, ve které budete hrát Bachův dvojkoncert pro housle, ale jiný. Bude to koncert pro housle a hoboj tedy v tomto případě. On je teda taky v D-moll.
1: Ano, Bach měl D-moll.
0: Ano, museli bychom to rozlišovat BBV čísly.
1: Jasně.
0: Ale to teda nebudeme dělat, bude to tedy jiný koncert, a tak si pojďme poslechnout část tohoto díla.

0: Teď skončila skladba, kterou interpretovali tedy Pavel Šporcel, Vilém Veverka a Šporcel Chamber Orchestra. Byl to koncert pro housle a hoboj a první část tohoto díla, tedy Viváče. A my teď už jsme před poslední skladbou tohoto pořadu. A tak se teda musíme už taky zmínit, trošku to rozvedem samozřejmě, o tom festivalu, o kterém už jsme hovořili, Mezinárodním hudebním festivalu Hvězdy nad Vltavou. Tak kolikátý je to ročník a kdy se koná?
1: Děkuju za to. Ano, letos chystáme pátý ročník. Ta původní myšlenka byla opravdu taková, abych do Českých Budějovic jako krajského města, který se zaslouží mít velké koncerty a velký festival, který jsem tam založil, tak dovážet ansámbly, interprety z celého světa, světové špičky, kteří by se tam za normálních okolností nedostali. A pro ten letošní ročník, který je svým způsobem nejbohatší v tomto ohledu, tak jsem například pozval Tonkinster Orchestra Wien, takže posluchači nemusí do Vídně, ale můžou se přijet podívat a poslechnout tento slavný orchestr do Budějic společně s francouzským dirigentem Alexandrem Blochem. Ten koncert bude 22. června a zahajovací koncert bude veliký open air s Českým národním symfonickým orchestrem, s americkým dirigentem Robertem Trevinem a světovou mezzosopranistkou Justinou Gringité. Já také vystoupím, bude to opera gala. Těch koncertů máme, já nevím, jestli 13, možná i víc. Součástí festivalu je také moje akademie Pavla Šporcla, kterou jsme zmiňovali, a kde vybraní jedinci a participanti, tedy což je 10 houslistů a ještě violisti a violončelisté, tak mají studia zdarma, kde se vzájemně inspirujeme, jak už jsem o tom mluvil, a také vytvoříme malý orchestr a na 3 koncertech festivalu hrajeme. Jinak ještě z těch interpretů přijede například právě i Vilém Veverka, o kterém jsme si tady povídali, a můj ansámbl. Máme také 2 výlety do Karlových Varů a Mariánských Lázní, kam přijede zase americký orchestr i Palpity. Ten rozptyl je opravdu veliký a moc všechny posluchače zvu.
0: A jsou to i zajímavá místa v těch Českých Budějovicích a kolem. Já mám třeba rád kostely a koncerty. V těchto zařízeních to tam taky bude.
1: Přesně tak, budeme hrát Hluboká nad Vltavou, Rožumberk a další zámky a zajímavá místa. Já se hodně snažím hledat právě zajímavá místa, abychom nehráli pouze v těch koncertních síních, i když tentokrát v Českých Budějovicích se otevírá po letech opravený dům kultury Slávie. Moc se na to všichni těšíme a tam právě zazní koncert Tonkinster Orchestra.
0: A jinak samozřejmě ten podrobný program zase najdete na těch webových stránkách Pavla Šporcla.
1: Především na stránkách hvězdynadvltavou.com.
0: A to je přesná adresa tohoto festivalu. Já moc děkuju, Pavle, že jste přišel do našeho studia. My už si teď v závěru pustíme slavnou skladbu. Bude to slavný Bachův Air ze svity číslo 3 D-dur, což to nikdo neví, pokud se nezabývá tou hudbou. A jinak tu skladbu znají všichni.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Taky dáme, je to bonus vlastně na tom CDčku, za kterým jsme si dneska hráli skladby. Loučím se s Pavlem Šporclem a přeji, aby opravdu tohleto všechno vyšlo, no a těším se potom někdy na zbytek vaší rodiny.
1: Určitě. Děkuju moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Posloucháte Klasik Praha.
5: Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
6: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách herečky.

Po dramatu Norma Rae z roku 1979 se přesuneme o 10 let dál, na americký jih, do malého městečka v Louisianě. Na řadě je snímek Ocelové magnolie. Hudbu k tomuto skvělému dramatu složil legendární francouzský skladatel Georges Delerue. Jeho úkolem bylo hudebně vybalancovat humor a tragédii. Delerue sadil na kombinaci tradičních jižanských prvků, akustické kytary a jemných smyčců, které filmu dodávají hřejivou, ale nostalgickou atmosféru. Sally Field zde exceluje v jedné z nejsilnějších scén kinematografie, jejím monologu na hřbitově. Traduje se, že režisér Herbert Ross tehdy nechal kamery běžet na jeden zátah a Delerueova hudba v této scéně záměrně ustupuje do pozadí, aby vynikl žal matky.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na začátku 90. let minulého století Sally Field šokovala diváky v napínavém mrazivém thrilleru Podle skutečných událostí. Jako americká matka uvězněná v Iránu bojovala o svobodu pro sebe a své dítě. Snímek nese název Bez dcerky neodejdu. O napínavý a emočně vypjatý hudební doprovod se postaral mistr filmové hudby Jerry Goldsmith. Goldsmith vytvořil velmi progresivní elektronicko-orchestrální partituru. Použil rané syntezátory v kombinaci s tradičními etnickými nástroji, což v divákovi vyvolává intenzivní úzkostní pocit, jaký prožívala hrdinka Betty v podání Sally Field.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o herečce Sally Field. Zvolníme u komedie Táta v sukni. Sally Field sice hrála onu vážnou matku, ale bez její skvělé souhry s Robinem Williamsem by tenhle film nikdy nefungoval. Skladatelem soundtracku byl překvapivě Howard Shore, který později složil hudbu také k Pánovi prstenů. Pro Tátu v sukni vytvořil hravou a elegantní orchestrální hudbu. Nicméně soundtrack se stal slavným především díky geniálnímu zakomponování popových a rockových hitů. Tou nejikoničtější scénou je bez pochyby ta, kde se Robin Williams převlečený za chůvu chopí vysavače jako kytary za doprovodu písně Dude od Aerosmith. Sally Field během natáčení často odbíhala kvůli smíchu.

A před námi je dnes už ikonický příběh Forrest Gump. Sally Field si zde zahrála sice nevelkou, ale naprosto klíčovou roli. Forrestovu milující matku, která mu dala ty nejlepší rady do života. Mimochodem, Sally Field je jen o 10 let starší než Tom Hanks, představitel titulní role. Soundtrack Forrestu Gumpovi je jedním z nejprodávanějších filmových alb všech dob. Skládá se ze dvou částí. Nesmrtelných hitů 60. a 70. let a nádherné orchestrální hudby Alana Silvestriho, který za svoji práci získal nominaci na Oscara. Slavné pírkové téma, které otevírá i zavírá film, je symbolem filmu.

A jdeme do finále. V roce 2026 měl premiéru snímek Pozoruhodně bystrá stvoření, podle knižní předlohy z pera Shelby Van Pelt. Herečka Sally Field se ujala hlavní role příběhu o ovdovělé ženě, která najde nečekané přátelství s neobyčejně inteligentní chobotnicí v akváriu. O hudbu se postaral skladatel a multiinstrumentalista Dixon Hinchcliffe, který hraje na kytaru, housle, banjo a klavír a je zakládajícím členem kapely Tindersticks. Ukázkou jeho práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Katarína Šperkelson a The English Concert řídila Harry Bickett, dokončila Allegro koncertu pro hoboj a orchestr D-moll Alessandra Marcella a Ivan Dlask vás vítá u dnešního svátečního odpoledního programu na rádiu Klasik Praha v ten poslední květnový den 31. května, kdy svátek v kalendáři má Kamila. Pokud někdo vnímáte víc úplněk, tak ten už byl na

Pepe Romero bude hrát na kytaru a Academy of San Martin in the Field spolu s ním. Fantazie para un Celtic Hombre pro kytaru a malý orchestr. Hezký poslech.

Druhá část fantazie Para un Celtin Hombre pro kytaru a malý orchestr Joaquina Rodriga se jmenuje Espanoleta a fanfáry kavalerie před Neapolí a napsal samozřejmě Joaquin Rodrigo. Zahráli Pepe Romero na kytaru a Academy of St. Martin in the Field řídil Neville Mariner. Teď ještě můžete na chvilku užít sluníčko tady v Praze s teplotami odpoledními mezi 26 až 28 stupni Celsia. Bude vát taky mírný vítr, jenže potom se objeví přehánky a bouřky. Meteorologové odhadují, že teda spíš k večeru až po 16. hodině. V bouřkách bude pršet a to hodně. A úhrny dosáhnou kolem 40 mm za krátké časové období. Mohou se objevit i kroupy o průměru kolem 2 cm a silné nárazy větru až do 90 km za hodinu. Takovéto nevlídné počasí pak bude pokračovat i během dnešní noci, kdy bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami a bouřky už se vyskytnou jen ojediněle. Tak uvidíme, jak to meteorologům ta předpověď počasí vyjde a doufejme, že s tou sílou bouřek to nebude tak hrozné. Ale síla hudby je tu pořád, aby se ucházela o vaši přízeň. Třeba hudba Johannesa Brahmse, Allegro appassionato jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B dore.

Gustavo Dudamel řídil štátskapele Berlin, Daniel Barenboim hrál na klavír, a to druhou větu Allegro Appassionato koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur Johannesa Brahmse. A my teď podhalíme svět hudby filmové. Vy jste ostatně předpoledne poslouchali taky pořad sestavený z filmových melodií od našeho spolupracovníka Nikoly Bojčeva, ale my vám budeme průběžně nabízet filmovou hudbu i samozřejmě dnešní neděli 31. května. Teď je tady hudba z filmu Amélie z Montmartru z roku 2001, kterou napsal Jan Etiersen. A tu nahrávku ovšem neuslyšíte v té originál verzi, na housle zahraje Ester Abrami a ten doprovod, který tam uslyšíte, byl vytvořen vrstvením stop pomocí loopru. Jedná se tedy čistě o samonahrávku.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny, k Astorovi Piazzollovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé, a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Ačkoliv slavný Leonardo da Vinci byl taky hudebníkem mimo jiných dovedností, ale tuhle skladbu nenapsal. Tuhle skladbu napsal Leonardo Vinci, tedy člověk, který žil o mnoho, mnoho let později, v letech 1690 až 96 se narodil a žil až do roku 1730, kdy zemřel v Neapoli a je to představitel neapolské operní školy. A jeho Allegro symfonie z oratoria Maria Dolorata teď zahrál soubor Collegium 1704, který vede Václav Lux. Ke klavíru usedne teď na nahrávce samotný Sergej Rachmaninov, který napsal Preludium Cismol opus 3 číslo 2, které musel teda všude hrát, až ho časem nesnášel, ale my ho máme v oblibě dodnes.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Violončelista Steven Isserlis a londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Michaela Tilsona Thomase zahrál finále koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 a mol Camille Saint-Saëns. A v této hodině už jsou před námi jen dvě skladby. Přijde vám zaspívat i Luciano Pavarotti úplně v závěru této hodiny, ale teď se zaposloucháme do Adagia Spartaka a Frigie z baletní svity Spartacus Arama Khachaturiana. Skotský národní orchestr řídí Neeme Järvi.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Jsme jistě mnohé posluchače teď potěšili vystoupením Luciana Pavarottiho na našem rádiu v té slavné písni Funiculi, Funicula Luigiho Denci. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna řídil Anton Guadagno. Teď za 2 minutky už bude 13 hodin.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slova písně Čepánis, nebo chcete-li chléb andělský od Mária Capuana, napsal Tomáš Akvinského. Mario Capuano byl sicilský raně barokní skladatel, který působil v katedrále v Noto poblíž Syrakus a zemřel v roce 1647. Irena Troupová a Zdeněk Kazda zpívali a hrála muzika antikva. Jsou ty asociace. A řídil Pavel Klikár. Náš program, tedy alespoň autora a název skladby, můžete sledovat na našich webových stránkách. Je tam to, co právě hrajeme, a zpětně se můžete podívat do playlistu. Ale já pár titulů řeknu. Třeba v úpravě pro klavír kantátu La Damoiselle Claude Debussyho uslyšíme i dílo Karla Husse, Five Poems for Wind Quintet. A nebo filmovou hudbu od Thomase Newmana, Vykoupení z věznice Shawshank. A v druhé části hodiny pak hudbu Mozartovu, Piazzolovu či Věňavského. Ale teď hudbu domácí provenience od Antonína Dvořáka, to bude koncert pro housla orchestra Amol. První věta Allegro, Manon Troppo, Quasi Moderato.

0: Úvodní větu koncertu pro housle a orchestr a mol Antonína Dvořáka hráli Frank Peter Zimmermann na housle a Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek.
1: Hello, I'm Víkingur Ólason, pianist from Iceland, and you're listening to Classic Prague.

V úpravě pro klavír zahrál Víkingur Olafsson Preludium kantáty La Demoiselle Elie od Claude Debussyho. Dnes v 18 hodin a 30 minut máte možnost zajít do velkého sálu sboru Církve bratrské v Praze 1. Zve vás tam společnost českých skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců. A dlouholetým předsedou této společnosti, této asociace je Zdeněk Zahradník. A ten právě slaví 90 let svým gratulačním koncertem. Na programu jsou samozřejmě skladby Zdeňka Zahradníka. Více se o programu můžete dozvědět na našich webových stránkách.

Tohle ovšem byla skladba jiného soudobého českého, lépe řečeno českoamerického skladatele Karla Husy, který už samozřejmě není mezi živými, zemřel 14. prosince roku 2016. A poslouchali jsme z jeho díla 5 poemů pro dechové kvinteto. Ten cyklus popisuje výjevy ze života ptáků, bojující ptáky. A hrál Belfiato Quintet. Filmová hudba vám teď připomene film Vykoupení z věznice Shawshank. Hudbu napsal Thomas Newman.

0: Klasik Praha. Přímo v srdci města Jerevan na ulici Tumanian se nachází arménské národní akademické divadlo opery a baletu Alexandra Spendiariana, jeden z nejvýznamnějších kulturních symbolů celé země. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Známou skladbu zahrál klavírista Daniel Trifonov, jmenuje se La Campanella, je to velká etída podle Paganiniho, číslo 3 gismol od Ference Lista. Známá je i ta další skladba, která samozřejmě obletěla světa, je velice nejenom známá, ale i půvabná, malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta.

Poslouchali jsme malounoční hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, s ní menuet Allegro třetí větu. Pražský komorní orchestr řídil Charles Mekeras. No, vypadá to, že bouřky dorazí do Prahy o něco dříve, než meteorologové předpokládali, tak si na ně dávejte pozor. A my se ovšem samozřejmě budeme dál věnovat hudbě, teď už venku sluníčko není, tak pokud posloucháte ve svých domovech, je to asi ten nejlepší způsob. Velké tango, tedy Le Grand Tango, napsal Astor Piazzolla a teď vám ho zahrají ovšem na violončelo Gautier Capuçon a na klavír Jérôme Ducrot.

Violoncellista Gauthier Capison a klavírista Jérôme Ducros. Zahráli Velké tango Astora Piazzolly na rádiu Klasik Praha a před námi už jsou teď jenom dvě skladby této hodiny vysílání. Tou první z nich je Romance Henrika Věňavského. Pražský komorní orchestr bude hrát a hlavně taky vynikající náš houslový virtuos, někdejší Josef Suk.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Kontratenorista Filip Žarusky zpíval árii z opery Olympiáda, napsal tu operu Tommaso Tretta, představitel neapolské školy. Filipa Žaruského doprovodil Le Concert de la Loge a řídil Julien Chauvin. Teď už se blíží 14. hodina.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle je Klasik

Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty vzešel smyčcový kvartet číslo 1 Leoše Janáčka, který teď zahrálo Cemlínského kvarteto, František Souček na housle, Petr Střížek na housle, Roman Holman na violu a Vladimír Fortin na violončelo. Skladba tedy dozněla, byla to první skladba této hodiny našeho vysílání, která je sestavena z hudby mnohých, Josefa Haydna, Ennia Morriconeho, Johna Dowlanda, to abyste viděli tu pestrost. A já už vám teď pustím dílo Richarda Strausse. A to symfonickou fantazii z Itálie, a to konkrétně čtvrtou část, ve které hudba vyjadřuje v této symfonické fantazii život neapolského lidu.

Život neapolského lidu to byla část symfonické fantazie z Itálie Richarda Strause. Skotský národní orchestr řídil Neeme Järvi. Když jsem ve 12 hodin tady začínal na Rádiu Klasik Praha svoje moderované vysílání, tak bylo venku krásně, sluníčko, teď tady padá déšť na okno a bude to tak až do noci. Neboť teď už bude jen oblačno nebo zataženo, na většině území města bouřky je někdy i velmi silné. Teploty dnešní nejvyšší byly hlášeny na 26 až 28 stupňů, to už teď asi zřejmě nebude taková pravda, teploty budou klesat. A v noci se budou pohybovat mezi 16 až 14 stupni, zase bude občas pršet nebo budou přehánky, bouřky pak už jen ojediněle. No a zítra se ochladí. Na teplotu, která v pondělí dosáhne pouze do 20 maximálně, nejvyšší teploty budou 19 až 20 stupňů, bude zataženo občas občasným deštěm nebo přehánkami. Srážky postupně během zítřka budou ubývat. Tolik tedy počasí, které nás teď čeká, nic moc, lepší poslechnout si příjemnou hudbu. Třeba adagio koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G dur Josefa Haydna.

Leif Uwe Andsnes a norský komorní orchestr, který sám klavírista taky řídil, zahráli Adagio koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur Josefa Haydna. A jsme u filmové hudby. Pro pár dolarů navíc. To je film z roku 1965 s hudbou Ennia Morriconeho.

0: Klasik Praha.
1: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chasník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Jsme Klasik Praha.

Toto byla Žabí galiarda od Johna Gowlanda, kterou zahrál soubor Jupiter, vede ho Thomas Dunford a ten hrál také na flétnu. A skladatel tohoto díla, anglický loutnista, také autor madrigalů i loutnových tanečních skladeb, působil ze začátku v alžbětinském Londýně, pak v Dánsku na dvoře Kristiána IV. A po návratu do Anglie ještě na dvoře Jakuba I. Tak to byla řada zemí, ale teď zůstaneme v Čechách, protože chci připomenout, že už začne poslední týden letošního festivalu Pražské jaro. Ten bude ve velkém stylu. Bude ještě vystupovat kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennings jako rezidentka umělecká a v pražskojarním debutu vystoupí Rotterdamský filharmonický orchestr a také vítěz soutěže ARD Mnichov, klavírista Lukas Šternat. No a v muzeu technickém, tady v Národním technickém muzeu, tam bude znít hudba Luigiho Nona. No a na festival se taky vrátí klavírní duo bratrů Jusenových a závěrečný koncert nabídne pak Verdiho Requiem. Víc si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Za klavírem byla Beatrice Rana, aby zahrála Alborada del Gracioso, tuhletu skladbu Morise Ravela. No a před námi jsou další skladby na rádiu Klasik Praha. Tou první je úprava jedné skladby, protože Georg Philipp Händel svou sonátu E-moll původně napsal pro flétnu příčnou. Jenže interpretka flétnistka Michaela Koudelková na své debutové album zařadila tuto skladbu také, a protože hraje nejenom na repliky dobových zobcových fléten, ale hru na zobcovou flétnu taky vyučuje, tak bude hrát na flétnu zobcovou v tomto díle Georga Friedricha Händla v jeho sonátě E-moll. A spolu s ní účinkují Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo a Jan Krejča na tehorbu.

0: Svou jedinou symfonii C-dur napsal Georges Bizet za svého působení ještě na konzervatoři v 17 letech a nepovažoval ji zřejmě za důležitou, vždyť za jeho života ani nevyšla tiskem. On sám se prý chtěl soustředit hlavně na operní tvorbu, která byla v té době ve Francii poloviny 19. století velmi žádaná. Adagio symfonie C-dur Georges Bizeta zahrála PKF Prague Philharmonia a řídil Emmanuel Vion. A teď už bude 15 hodin.
1: Klasik Praha.
2: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme Klasik Praha.

André Breven hrál na klavír a taky řídil Pittsburghský symfonický orchestr. V třetí části Allegro agitato koncertu pro klavír a orchestr F-dur George Gershwina. A já mám zase pro vás pár titulů, které přinese dnešní hodina. Třeba jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka už za chvíli, anebo část pastorální symfonie číslo 3 Ralpha von Williamse. Zastavíme se opět zase u hudby Ference Lista, tentokrát u jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur a pustíme se i symfonii číslo 1 F-dur Zdeňka Fibicha. Tak příjemné odpoledne, teď když se podívám venku, tak už tolik neprší, ale přece jen ano. A tak to bude dál, doplním v této hodině i předpověď počasí. Podle názvu té další skladby je to píseň z cyklu tří písní Giacoma Pucciniho, by se mohlo zdát, že se teď bude zpívat na našem rádiu, ale nebude. Protože v úpravě pro klarinet a orchestr právě zazní jedna z těch písní Storiella d'amore a hrát budou Sharon Kamm na klarinet a Württembergský komorní orchestr Heilbronn řídí Ruben Kazarian.

Je přirozené, že Česká filharmonie natočila hned několikrát Slovanské tance Antonína Dvořáka pod různým vedením. Tady řídil, jak jste slyšeli, Simon Rattle. A to v tomto případě Forianta C-dur slovanských tanců Antonína Dvořáka. Dnes v noci bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Podobné počasí bude panovat i v zítra, kdy bude tedy méně bouřek, ale bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Ale zítra už by mělo přehánek a oblačnosti zase ubývat. V noci se budou teploty pohybovat mezi 16 až 14 stupni a nejvyšší teploty zítra předpokládají meteorologové v Praze mezi 19 až 21 stupni. Tolik počasí, teď hudba molto moderato pochází ze symfonie číslo 3 pastorální Ralfa von Williamse.

0: První větu pastorální symfonie číslo 3 Ralpha von Williamse zahrál The London Symphony Orchestra a řídil ho Bryden Thompson.
1: Klasik Praha.
2: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Ladíte Klasik Praha.

Tuhle skladbu, respektive její část, jste určitě poznali, byla to scénická kantáta na světské texty potulných středověkých hudebníků Karmína Burána Karla Orfa. Učinkoval symfonický orchestr hlavního města Praje FOK, řídil Gaetano Delogu a taky Ekinův smíšený sbor zpíval. A tu následující skladbu tam možná pro vás bude novinkou. Samozřejmě nejméno autora, tím je Erik Satie. V loňském roce měl 100 let od výročí úmrtí. A tak se klavírista Alexander Taro rozhodl na album nahrát několik zrekonstruovaných skladeb ze Satieho zápisníku. A jednou tou skladbou je i tento Noční odraz číslo 3 Erika Satie.

Noční obraz číslo 3 Erika Satie tuhle skladbičku zahrála na Klasik Praha. Alexandre Tarot, jeden z francouzských klavíristů. Teď bude hrát jiný francouzský klavírista Jean-Yves Thibaudet. Za doprovodu orchestru Symphonique de Montréal řídit bude Charles Dutoit. A my uslyšíme Allegro Maestoso koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Esdor Ference Lista.

Část oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla provedl sbor a orchestr Les Arts Florissants a řídil William Christie. Tak dnes na nás počasí pohlíží ne zrovna v Lídně, ale tak se přisuňme třeba do léta, snad už to bude lepší. Alespoň v některých dnech, i když pořadatelé akcí venkovních tyto mají těžké, teď si vybrat, kdy vlastně uspořádat ten který koncert. Česká novocirkusová scéna bude letos zase na letní Letné a ukáže, že je ve vrcholné formě. Letenské sady se od 12. do 31. srpna promění v místo, kde se bude balancovat mezi poetikou, adrenalínem a experiment. Je to už 23. ročník tohoto festivalu a bližší informace se už teď dozvíte na našem webu.

Pustil jsem vám slavný vjezd gladiátorů, tento pochod Julia Fučíka. Českou filharmonii řídil Gerd Albrecht. Je tu poslední skladba této hodiny, symfonie číslo 1 F-dur Zdeňka Fibicha a třetí část díla.

0: Muzika Florea, kterou vedl Marek Štrincl, zahrála třetí větu symfonie číslo 1 F-dur Zdeňka Fibicha. A za chviličku už bude 16 hodin.
1: Galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthausehejtmánek.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Obojový koncert F dur Františka Xavera Richtera a část Vivace teď skončila třetí věta tohoto díla. Czech Ensemble Baroque Orchestra řídil Roman Válek a na barokní oboj hrála Luise Haug. Už jsme slyšeli dnes Českou filharmonii, hrála pod taktovkou Simona Rattla. Teď bude řídit jiný dirigent toto těleso v symfonii číslo 7 d-mol Antonína Dvořáka.
1: Hello, this is Semyon Byškov and you're listening to the Radio Classic.

Semyon Bičkov řídil Českou filharmonii ve druhé větě Poco Adagio symfonie číslo 7 d-mol Antonína Dvořáka. Už jsme během toho dnešního odpoledne mluvili o celé řadě hudebních skladatelů minulosti i současnosti, kteří se nedožili moc vysokého věku. A to platí i o maďarském skladateli, klavíristovi a dirigentovi, jehož jméno je László Weiner. Je to maďarský hudební skladatel, který se narodil v roce 1916 a v roce 1944 byl zavražděn nacisty v koncentračním táboře na Slovensku v Lukově. Z jeho pera vzešla ta následující skladba, ze které si pustíme ukázku, tedy koncert pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr.

Kaspar Zender hrál na flétnu a vedl taky soubor kapela Istropolitána. Spolu s ním účinkovali violista Milan Radič a klavíristka Eva Aruťuňan. Ve třetí větě Allegro Manon Tanto, koncertu pro housle, violu, klavír a smyčový orchestr László Weinera, tohoto maďarského hudebního skladatele. Co uslyšíte dnes večer v programu koncertu bez smokingu ve 20 hodin? Martina vám určitě řekne mnoho zajímavého o autorovi této skladby, těchto skladeb jako o člověku. Bude jim Antonín Reicha, my budeme poslouchat jeho dechové kvintety. Hrát vám bude Belfiato kvintet, tedy flétnista Otto Reiprich, hoboista Jan Souček, klarinetista Jiří Javůrek, Ondřej Šindelář na fagot a Kateřina Javůrková na lesní roh. Tak to bude ve 20 hodin, ale my si hudbu Antonína Reichy poslechneme už teď. Adagio klavírního koncertu S-dur. Jan Bartoš hraje na klavír, Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Popelka.

0: Jan Bartoš na klavír a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Petr Popelka, zahráli adagio klavírního koncertu S-dur Antonína Reichy, no a na Reichovy dechové kvintety si počkejte do 20. hodiny, kdy začne náš večerní koncert bez smokingu.
1: Klasik Praha.
2: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid a tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
1: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
1: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
1: Amorino. Umění italského gelata.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodí. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Tuto hudbu Ennia Morriconeho jste mohli slyšet v hlavních titulcích filmu Hodný, zlý a ošklivý, který vznikl v roce 1966. Hráli filharmonici města Prahy. A teď přichází do našeho studia host a přivádí ho kolegyně Martina Klausová.
1: Milí posluchači, týden se sešel s týdnem a je opět čas, abychom nahlédli do programové brožury nadcházející sezony Pražských symfoniků už 92. sezony, protože v těch posledních týdnech vždycky s dramaturgem Foku Martinem Rudovským, kterého ostatně u nás vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Společně mapujeme ty jednotlivé cykly. Už jsme probrali orchestrální cykly, cyklus klavírních koncertů, tedy světová klavírní tvorba, i cyklus staré hudby a pro dnešek jsme si tedy vytýčili podívat se na hudbu komorní, která probíhá v kostele svatých Šimona a Judy. Vždycky jsou to tedy úterky v 7:30 večer, no a tentokrát to bude celkem 7 koncertů, což je taková ta pravidelná dávka.
2: Ano, pravidelná dávka komorní do Žíly. Ano, je to pravda.
1: Ano. No a začínat budete 20. října. Na Mozart. Co k tomu říct?
2: No, takhle, obecně ta komorní hudba, bych řekl, že vlastně není, nebo jako malinko se zvrhla. Jsou tam samozřejmě i komorní věci, ale některé věci jsou velkokomorní, bych tak řekl, na hranici už skoro symfonických. A zrovna ten úvodní koncert vlastně navazuje na poslední koncert letošní komorní hudby, tudíž Mozartovo Requiem, ve kterém v sopránové úloze možná nečekaně vystoupil Vojta Pelka. Vojtěch Pelka, fantastický kontratenorista, sopranista. Neuvěřitelným rozsahem, darem, bych řekl, hlasovým. No a přišla nabídka od komorní filharmonie Pardubice, že vlastně s Vojtou Pelkou natáčí mozartovský projekt, tak jestli bychom ho na hostování říkal, no to je krásné zahájení, takže jsme v Třáskách jsme se domluvili s komorní filharmonie Pardubice, s jejím šéfdirigentem novým arménským Vahanem Mardorisianem a právě s Vojtou Pelkou, který představí různé Mozartovy árie z různých oper. Ty kontratenoři, sopranisté mají takovou heroickou úlohu, takový jsou jakoby na dudci, jsou to trošku egomaniaci, no jako tak ty šéfové bývají někdy a takže bude z oper Mitridát, Idoméneo a Clemenza di Tito a mezi tím budou různé mezihry, předehry z těch oper, vlastně budou hrát ta komorní filharmonie.
1: Takže Vojta Pelka zůstává v kostele svatých Šimona přes léto a těší se na říjen.
2: Zůstává přes léto, bude tam chladit, aby pak v říjnu tam vypuknul, ano, přesně tak.
1: A jsou to tedy árie z těch méně známých nebo méně uváděných oper, tak to bude příjemné setkání.
2: Ano, ano.
1: V listopadu 17. listopadu se vrátí Pražským symfonikům, respektive do vašich komorních cyklů houslista Ivan Ženatý, který čas od času hostuje, tak to bude určitě příjemné setkání, co připravil.
2: On čas od času někdy 80. let vlastně pravidelně, protože on byl a vlastně do dneška pořád trošku, že ten post možná nelze odebrat, je takovým čestným rezidenčním umělcem už od těch 80. let. Takže má takové, bych řekl, výhradní právo u nás hrát a tentokrát se ujme Bachových sólových sonát party, čili možná, že úplně poprvé vlastně Ivan Ženatý bude sám. Teda doufám, že přijde publikum taky, ale jako na pódiu bude sám, on se tomu dlouhodobě věnuje Bachovi, dokonce i točí staré a nové housle, respektive samozřejmě, myslím, to se týká hlavně smyčce, pochopitelně a techniky hraní, ale prostě se tomu hodně posledně věnuje právě těm starým technikám a historicky poučené interpretaci, takže to vlastně první takový jeho velký vstup právě do tohoto světa. A bude hrát na moderní nástroj, moderním smyčcem, ale řekněme s nějakou poučeností.
1: Tak to je velké sousto.
2: Ano.
1: Solový Bach. Budeme se na to těšit, jak jsem říkala, v polovině listopadu a hned na začátku prosince pokračuje cyklus komorní hudby. Opět tam bude houslista, ale opět už to bude trošku takové přerostlé komorní
2: to bude
1: setkání.
2: Úplně, to bude vlastně vůbec skoro to největší, bych tak řekl, proti Ivanu Ženatému. Přijede Symfonieta Krakovia s dirigentem Františkem Mackem, který je vlastně docela etablován v Polsku. On tady toho času je šéf-dirigent komorního orchestru, státní komorní orchestru v Žilině, ale měl dlouhou zkušenost jako asistent a potom také dirigent v Katovicích, v Nospru. A obecně prostě do toho Polska jako je velmi zván, je tam velmi oblíben. Takže je i na turné té Symfonietou Krakoví právě po Polsku, po Čechách a takhle a staví se i v Praze a vezme sebou, což jsme moc rádi, houslistu vynikajícího Jana Mráčka. A i ten program bude tedy vesměs polský nebo kompletně polský, Tanzmann Věňavský, Paderewski a Mečislav Karlovič. Vlastně vesměs jako komorní a ta sólová záležitost je právě ten Věňavský, to je variace na vlastní téma, která je s houslovým sólem.
1: Tak a hned v lednu, hned počátkem ledna, 5. ledna mi padl zrak na koncert, který je mojí srdeční záležitostí, už se těším. Dětský pěvecký sbor Radost Praha, už s nimi také spolupracujete nějaký ten čas, tak co připravili pro ten novoroční ještě čas?
2: Vlastně je to z těch komorních koncertů vlastně nakonec ten největší bude tento, protože dost může mít až 80 dětí. Asi to nebudou úplně všechny holky, ale bude jich samozřejmě dost. Program odráží vlastně ten čas mezi adventem a epifány, respektive je to povánoční v rámci vánočního oktávu ještě před třemi krály. A my s Borem Radost spolupracujeme moc rádi, podobně jako s kinovým dětským sborem, a vlastně jsme poprvé je pozvali na takový autorský, řekněme, recital, ten sbor minulém roce kinův dětský, ale to právě do Praha. A jako za mě to tomu kostelu sluší skoro nejlíp. No, ty dětské hlasy s nějakým drobným doprovodem, bude třeba Truverská mše, což je s Honzou Pirnerem, my jsme blízcí kamarádi léta, tak je taková naše jako srdcovka veliká.
1: Odchovanci pana Jurkoviče.
2: Pana Jurkoviče, ty naspíval legendární solo v Truverské mši Petra Ebena, je to tak.
1: Tak to bude krásný vstup do nového roku. No a v únoru hned počátkem se vrátí do kostela svatých Šimona a Judy Bach a jeho synové v tom dlouhodobém projektu Lukáše Wernera.
2: Je to tak, tentokrát bude Bach a synové trojka. Tam budou opět vlastně hostující hobojista Giovanni D'Angeli, klavíristka Slávka Wernerová, samozřejmě všechno jedna rodina. Lukáš to má takové rodinné, nejen co se týká Bacha, ale i vlastní rodiny, ale ona, ta rodina Wernerů, to je skutečně obrovský fenomén. Myslím, že existovalo, možná ještě existuje staré kolegium Werner, který má asi 30 členů a obsáhnou skoro všechny nástroje. Takže jsem rád, že vlastně takhle se toho projektu ujmul a no, moc se na to těšíme. Ten projekt dává veliký smysl.
1: Březen pak přináší, vidím tam ty trojky hned dvě, protože 9.3. bude tam trio. Konečně komorní soubor, jak má být, Dvořákovo trio.
2: Přesně tak, Jan Fischer, Tomáš Jemník, Ivo Kahánek. A vlastně budou skoro nejblíže tomu Beethovenovskému výročí, který je vlastně na konci března, a budou proto provedou jeho trio Arci Vévodské a také Brámse a Fischerovo trio, myslím, Luboše Fischera.
1: A ten závěrečný koncert cyklu komorní hudby, ten proběhne v polovině dubna a bude opět v bachovském znamení.
2: Je to tak, a vlastně tady trošku přecházím už do staré hudby, to už trošku jako varuji, přeznamenávám, že ten cyklus se potom přeloupne v dalších sezónách do staré hudby, protože se postupně opustí moderní nástroje, a už tento koncert přeznamenává toto jako přechýlení, protože bude s Hankou Blažíkovou a s Tomášem Šelecem, což jsou specialisti na starou hudbu, a dirigentsky se dvou kousků ujme Tomáš Netopil, který si pak bude sednout do primu. To se mi strašně líbí, že jsou tam jiní koncertní mistři a Tomáš odiriguje pár věcí a pak si jako správný šéf dirigent půjde sednout do skupiny. Ale jenom, že vlastně potom Bach a synové pětka, 2728 sezóna, bychom potom přehoupili do staré hudby, protože tam je zase jako další materiál ke zpracování.
1: Tak my se na to těšíme. Je to tedy, jak už jsem říkala, celkem 7 koncertů, vstupenky nebo celé abonomá na www.fok.cz. Na to už jsou vaši příznivci a naši posluchači zvyklí. Tak to jsme tak letem světem proběhli zase další kus té nové sezony, na kterou se těšíme, ale samozřejmě ta stávající stále ještě běží, takže nás ještě v červnu budou čekat krásné koncerty, o kterých si pak samozřejmě řekneme víc. Pro dnešek tedy děkuji dramaturgovi pražských symfoniků Martinu Rudovskému za další vhled do nové sezony a těším se jak na ní, tak na další setkávání u nás i u vás. Mějte se hezky.
2: Děkuju, naschranou.
1: Naschledanou.

Po rozhovoru Martiny Klausové s Martinem Rudovským na mě tady už vykukuje teď sluníčko přes okno, což je dobře a podpořilo to i atmosféru té další skladby, ukázky z opery Únos ze Serailu, Vivat Bacchus, Bacchus Lebe. To se praví ve druhém dějství této opery Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívali vám Paula Schweinester a Franz Josef Zählich a hrál Chamber Orchestra of Europe a řídil Janik Neze Segan. Johann Christian Bach, to je taky jeden ze synů, mnoha synů, Johanna Sebastiana Bacha, a právě od něho si teď poslechneme Andante koncertu pro čembalo a smyčce F moll. Hrát vám budou čembalista Jean Rondo, na housle Sophie Jean, Louis Craig na taky housle, Fanny Paku na violu, Antoine Taš na violon tuš, promiňte, na violončelo a Thomas de Pierre na kontrabas, Ivo Lenkin na fagot a to je všechno. Takže tady je koncert pro čembalo a smyčce F moll Johanna Christiana Bacha a část Andante.

0: Část čtvrtá Viv e agité z Mixového kvartetu F-dur Maurice Ravela v provedení Quatuor Eben byla poslední skladbou před 17. hodinou na rádiu Klasik Praha, kdy vám ještě připomeneme, jak můžete poslouchat také naše vysílání a pak už přijde na řadu hudba Bedřicha Smetany. Bude 17 hodin.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To je jistě zasloužený potlesk pro klavíristu Jana Bartoše, který zahrál z klavírního cyklu Sny Bedřicha Smetany část Slavnost českých sedláků. Takže jasně bylo vidět a teda slyšet hlavně, že jsme slyšeli nahrávku živou. To už teď nebude platit u té další na rádiu Klasik Praha, ale nejprve připomenu, že v této hodině se zastavíme taky u jazzové světy Dmitrije Šostakoviče. Poslechneme si jedno dílo Pierluigi da Palestrini, Giovanniho, teda Pierluigi da Palestrini, či Sergeje Rachmaninova a v závěru hlavně taky koncert pro klarinet a orchestr Karla Nielsena. Na ten se už teď můžete těšit. A teď je tady ze hry Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartoliho, tedy z hudby, kterou napsal k tomuto dílu předehra.

Předehrou ke snu Noci svatojánské, tedy k dílu Felixu Mendelssohna Bartoldyho, vám teď zahrál tuto předehru Gewandhaus Orchester z Lipska, řídil Ricardo Chailly. Velice populární jsou jazzové svity, tak si teď půjčme kousek z dvojky. Bude to malá polka Dmitrije Šostakoviče a Královský koncertní orchestr Amsterdam bude řídit Ricardo Chailly.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

V instrumentální úpravě jsme teď právě společně poslouchali skladbu Pulchra es Amica Mea, kterou napsal Giovanni Pierluigi da Palestrina. Účinkoval soubor Voces Suaves, který vede Jörg Andreas Betticher. Interpretka té další skladby, totiž Nicole Bóková, je taky hudební skladatelkou, ale tady platí to první. Zahraje Allegro molto sonáty pro klavír číslo 2 bémol Sergeje Rachmaninova.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tato podmanivá píseň indického kupce pocházela z opery Sadko Nikolaje Rimského-Korsakova. Zahráli zde nich Adam na anglický roh a Česká komorní filharmonie, kterou řídil Klaus Linkl. Já už se s vámi teď rozloučím, protože už zbývá, považte, jenom jedna jediná skladba do 18. hodiny, než začne proud hudby na rádiu Klasik Praha v neděli 31. května. Dánský skladatel Carl Nielsen napsal koncert pro klarinet a orchestr. Tohle dílo je jednověté, není rozděleno tedy do jednotlivých vět, tak se vlastně autor tady prý záměrně vyhýbá obvyklé formě solového koncertu. A tento koncert vám teď zahrají Anna Paulová na klarinet a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který bude řídit Tomáš Brauner. Já, Ivan Laskem, s vámi strávil tento víkend, tak vám přeji, ať je vstup do toho dalšího týdne pro vás úspěšný, když zítra se připravte už na teploty o poznání nižší.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Jsme Klasik Praha.
6: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
7: Milí posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsem pro vás vybral hudbu raného romantismu od skladatele Louise Spohra. Využil jsem kompletní nahrávku jeho 5 klavírních trií, kterou na přelomu let 1993 a 1994 pořídilo Beethoven Trio Ravensburg v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Autor se narodil roku 1784 v Braunschweigu jako Ludewig Spohr. V německých zemích je uváděn jménem Ludwig a ve světě pak pod francouzskou variantou Louis. Byl to významný německý skladatel, dirigent, pedagog, organizátor hudebních festivalů a houslový virtuos mezinárodního významu. Vedle Nicola Paganiniho byl považován za jednoho z největších houslistů své doby. Už za svého života byl Spohr celebritou. Jeho hudební talent se projevoval od dětství. Už v 15 letech ho vévoda Karel Wilhelm Ferdinand z Brunšviku jmenoval svým komorním hudebníkem. Díky vévodově přízni se stal žákem vyhlášeného pedagoga France Eka, s nímž podnikl své první turné. Přelomový byl koncert 20-letého houslisty v roce 1804 v Lipsku. Kritika byla zcela uchvácena nejen jeho hrou, ale i jeho vlastními skladbami. Díky tomuto ohlasu se jeho jméno stalo pojmem ve všech německy mluvících zemích a později cestoval po celé Evropě. Koncertoval ve Švýcarsku, Itálii, kde se osobně setkal s Nicolo Paganinim, dále v Nizozemsku, Belgii, Francii a Velké Británii. Jeho skladby byly s úspěchem uváděny nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech amerických. V roce 1805 získal místo koncertního mistra na dvoře ve městě Gotha, kde se seznámil s harfenistkou a klavíristkou Dorette Scheidlerovou, svou budoucí ženou. Po sňatku spolu úspěšně koncertovali v duu housle a harfa. Jeho dalšími pracovními pozicemi byly dirigentský post v Theater an der Wien ve Vídni a funkce operního ředitele ve Frankfurtu. Jeho posledním a nejdelším pracovním angažmá bylo místo hudebního ředitele na dvoře hesenského kurfiřta Viléma II. V Kasselu, které zastával 35 let od roku 1822 až do roku 1857, kdy byl odvolán do důchodu. Zemřel o 2 roky později, v roce 1859. Město Kassel na Louise Spohra dodnes vzpomíná. Spohr je čestným občanem města. Roku 1954 v Kasselu vznikla společnost Louise Spohra propagující jeho dílo. Jeho památce je věnována expozice v místním muzeu. Hudební akademie nese jeho jméno, v centru města najdeme jeho sochu a od roku 1994 se v Kasselu koná mezinárodní soutěž Louise Spohra. A Spohra najdeme i ve vesmíru. Asteroid 7625 byl pojmenován Louis Spohr. Švédský stůl, který nyní posloucháme, je ale především hudební pořad. A tak obraťme pozornost od slov k nahrávce. V podání Beethoven tria Ravensburg zazní první tři věty z klavírního tria číslo 3 a-moll z roku 1842. První věta je v tempu Allegro moderato, druhou větou je Andante s variacemi a třetí věta je skercová.

Na stanici Klasik Praha dozněla část z klavírního tria číslo 3 a-mol od Luise Spohra v podání Beethoven tria Ravensburg. V pořadu Švédský stůl dnes prozkoumáváme kompletní nahrávku Spohrových klavírních trií, kterou tento komorní soubor nahrál v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Skladatelská tvorba Luise Spohra se pohybuje na pomezí klasicismu a romantismu a u některých raných děl je vlastně těžké určit, k jakému stylu bychom je měli přiřadit. Napsal více než 150 děl s opusovými čísly a téměř 140 děl bez těchto čísel. Psal hudbu ve všech žánrech. Jako houslový virtuos je autorem 18 houslových koncertů. Klarinetisté mají na repertoáru 4 klarinetové koncerty. Některé z jeho 10 symfonií vykazují prvky programní hudby. Dále je autorem mnoha komorních děl, písní, sborů, oratorií a oper. Jeho nejznámější opera Faust je považována za vůbec první operu s faustovským námětem a pro nás je zajímavé, že po odmítnutí ve Vídni měla v roce 1816 premiéru ve Stavovském divadle v Praze. Do Prahy se Spohr potom po mnoha letech ještě jednou vrátil. V roce 1858 zde dirigoval svou operu Jesonda u příležitosti 50. výročí založení Pražské konzervatoře. Významnou v jeho životě je činnost pedagogická. Vychoval celkem asi 200 žáků a díky jeho věhlasu houslového virtuóza se k němu hrnuli studenti z celé Evropy. Své zkušenosti sepsal v houslové škole a do dějin se zapsal jako vynálezce houslového podbradku, který umožnil pevnější uchopení nástroje pod bradou a tím větší uvolnění levé ruky. Jako dirigent vynalezl a jako první začal používat orchestrální zkušební značky, kdy do partitury jsou na počátcích jednotlivých úseků skladby napsána písmena, což umožňuje lepší orientaci při zkoušení skladby. A ještě jedna priorita. Spohr byl jedním z prvních, kdo při dirigování používal taktovku dnešního typu. No a aby toho nebylo málo, je autorem zábavné a poučné autobiografie, která byla posmrtně vydána v roce 1860. Před námi je teď klavírní trio číslo 5 g-mol z roku 1849. Poslechneme si první tři věty. Nejprve to bude Allegro vivace, potom Adagio a třetí věta Scherzo. Hraje Beethoven trio Ravensburg.

0: Poslouchali jsme první tři věty z klavírního tria číslo 5 G-moll od Luise Spohra. Kompletní nahrávku jeho pěti klavírních trií natočilo Beethoven trio Ravensburg v obsazení Ulrich Gröner housle, Susanne Eichmüller violončelo a Inge Susanne Römhild klavír. Pro dnešek tímto končí pořad Švédský stůl, ale jeho autor Stanislav Předota už má pro vás připraveny další lahůdky z bohatě prostřené hudební tabule a těší se na příští setkání.
1: Švédský stůl. Ladíte Klasik Praha. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Potisk trička, byla CZ.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Tohle je Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
6: Dnes večer budeme na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu poslouchat hudbu jednoho z nejpozoruhodnějších a nejvýraznějších představitelů skladatelů českého původu, kteří svou kariéru rozvíjeli v zahraničí, Antonína Reichy. Dnes si jeho jméno spojujeme především se vznikem dechového kvintetu, teoretickými spisy a pedagogickou činností, ale jeho tvorba se rozpínala do daleko větší šíře. Nicméně dnes večer zazní právě tři z jeho celkem 24 dechových kvintetů, které publikoval v 6 sériích. Všechny si ve své době získaly rychlou oblibu a záhy o nich mluvila nejen celá Paříž, v níž skladatel v té době žil, ale i celá Evropa. Nepochybně také díky skvělé interpretaci Reichových žáků, v té době profesorů Pařížské konzervatoře. Tvorbě dechových kvintetů se Reicha začal věnovat podle vlastních slov z toho důvodu, že podle něj chyběly v repertoáru kvalitní skladby, které by respektovaly technické a barevné možnosti a rozsah dechových nástrojů. A tak z jeho pera vznikly skutečně mistrovské skladby pro toto obsazení a Reicha je tak právem označován za otce tohoto žánru. Dnes tedy v koncertu bez smokingu zazní Reichovy dechové kvintety S-dur, D-moll a D-dur. Hrát bude skvělé mladé české těleso Belfiato Quintet, které hraje ve složení Otto Reiprich flétna, Jan Souček hoboj, Jiří Javůrek klarinet, Ondřej Šindelář fagot a Kateřina Javůrková lesní roh.
1: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden se sešel s týdnem a my tu máme další premiéru pořadu Na osobní notu, kterou pro vás připravila Mirka Časarová. Dnes je mými hosty dvojice, která má stejné zaměstnání i adresu, na které bydlí. Oba dva jsou pěvci, dokonce se shodují i v tom, že oba opanují nižší hlasový obor, ale jsou také manželé. Společně nebo každý zvlášť účinkují například v Národním divadle v Praze či v Národním divadle Moravskoslezském a na dalších scénách. Dnes je se mnou mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. Jano, Miloši, vítejte.
1: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Tak, kdo bude mluvit dřív? Je to jedno.
1: Asi já, jak to znám. Jak to znám, tak převážně.
0: Je to tak i doma, že tě nepustí ke slovu?
2: No, je to tak, ano.
0: Fakt?
2: Jo, je to tak.
1: Ne, není. Jenče, když pak se jako otrká, tak mluví furt, jak kniha, ale... Ale...
0: Tak doufám, že to tady stihneme, rychle se potrkáme.
1: No, za hodinu to nestihne.
0: Co bylo dřív? Pěvecké setkání, anebo nejprve byla dvojice, která si pak pro svou životní dráhu vybrala zpěv?
1: Setkání v divadle, ve sboru, ve státní opeře ještě. No.
2: Ano.
0: Vy jste se potkali ve sboru?
1: Ano.
0: Vy jste oba dva zpívali ve sboru?
1: Ano. Ale já jsem byl v té době, když jsme se potkali, tak jsem byl jenom externista ve sboru v Národním divadle, a jinak jsem dělal elektrikáře. Opravoval jsem pro makro mikrovlnky
0: Já myslel mikrofony.
1: Mikrovlnky a takový ty.
2: Což ale... je praktický jako pro život, musím
0: to
2: je říct.
0: Jo, už využila jsi to někdy doma, že máš doma elektrikáře?
1: Furt.
0: Prosím tě, Miloši, tak já se teď budu chvíli věnovat Milošovi, jo? Nebo Janě, ale dojde na tebe.
1: Já budu rychlej.
0: Miloši, jak vede cesta od elektrikáře k opeře?
1: No, to už jsem popisal několika, já to jako zestručním.
0: Já jsem to ještě neslyšela, promiň.
1: Já vím, že ne, ale já se to zkusím zestručnit, protože to je docela dlouhý, to bychom pak neto. Ale prostě jsem dělal elektrikáře ve Škodovce, začal jsem chodit do hudebky do Mladé Boleslavy, tam mě...
0: Kolik
1: tam,
0: ti bylo let?
1: Asi 19.
0: Ty jsi tam, ale v 19 většina lidí končí v hudebce.
1: No, tak já jsem chodil na housle do 6. třídy, jako do hudebky v Mnichově Hradišti. Tam se mnou trápil pan učitel, ten chudák byl z toho nešťastný úplně, že na housle se musí cvičit, že jo.
0: Tak, znám což, to, hrála jsem 7
1: což
0: let.
1: Což je problém. No, v 6. třídě jsem přemluvil rodiče, že to fakt nemá cenu, že jako zkoušet ty housle. A začal jsem malovat a tak a vlastně jakoby na hudbu, ne, že bych zanevřel, prostě jsem se vykašlal na to jako něco hrát. Pak mě samozřejmě začalo bavit hrát na kytaru a tak se jako v pubertě každý začne hrát na kytaru, že jo, a začne dělat nějakou muziku. Tak tu jsem dělal, zpíval jsem, no a slyšela mě jedna paní a říkala mě, ať se učím zpívat, že mám docela dobrý hlas. Tak jsem šel v těch 19 do ty hudebky za tím panem učitelem. A operu jsem vůbec vlastně moc neznal. Znal jsem jenom z televize, vlastně, co někdo někde pustil, něco jsem slyšel, kousek, říkal jsem si, no dobře. A teď jsem přišel k tomu panu učiteli, mysleje si, že mě bude učit zpívat nějakou rockovou muziku nebo nějaký popík nebo něco takového. A on začal s operním cvičením, že jo, s různýma hlasovýma cvičeníma. Já jsem na to nejdřív koukal a tak dobře. Tak během roka jsem se naučil tak nějak jako napodobovat to, co mi ukazoval. Nebylo to rozhodně seriózní.
2: Pan učitel Šádek.
1: Pan učitel Šádek to byl, no. Ten když si zpíval v Ústí nad Labem. A prostě mě to naučil a to, co mě ukazoval, tak jsem tak nějak se začal napodobat. Začal jsem si, vlastně když to tak dneska zpětně, jsem si začal hrát na zpěváka operního.
0: Ale je fakt, že ono hodně lidí tu operu napodobuje.
1: No. Tak začal jsem si hrát na zpěváka, vyhrál jsem soutěž hudebních škol, těch celostátní takovou.
0: Tak jsi tam byl nejstarší.
1: Byl jsem nejstarší samozřejmě. No a pak jsem hned v ten rok vlastně, bo to bylo asi za dva roky jako na to, no, tak jsem předspíval do sboru do státní opery jenom jakože na výpomoc, jsem si říkal. A oni mi řekli, že by strašně potřeba, kdybych tam nastoupil na celý úvazek. Tak jsem odešel ze Škodovky jako elektrikář a šel jsem na celý úvazek do státní opery.
2: No. A polepšil ses finančně?
1: Finančně jsem si rozhodně polepšil, protože jsem platil 7 000 nájem tady v Praze a bral jsem výplatu 5 400 hrubýho, si pamatuju v té době. To bylo v roce 98 na konci.
0: Takže jsi prostě potřeboval parťáka na to, viď?
1: Ne, to jsme se ještě neznali. Během toho jsem se uřval, samozřejmě pak, protože přišli nějaký solový hrub občas, protože se lidem líbil, jak zpívám, jenomže jsem to neuměl pořád, tak jsem se uřval. A paní profesorka Bachmanová, ke který jsem se postupně jako propracoval přes pana profesora Tučka, protože jsem vyhledával ještě jako někoho jiného, kdo by třeba mi s tím poradil, tak ta paní profesorka Bachmanová mi říkala, hele, přestaň se zpíváním teďka, najdi si normální práci, dáme to nejdřív nějak dohromady.

0: 2 to bylo, tak nějak.
1: No to je krásný.
0: 12. listopadu, to si pamatuju přesně.
1: Jo, tak to si muži většinou nepamatují, no, ale tak to je no, hezký.
2: To byl koncert Lucie.
0: Byl koncert Lucie v opeře, to opeře. Si pamatuju. Protože jsme měli volno a mohli jsme jít na rande.
1: A šli jste zase do státní opery, ne? Na
0: ne, ne, šli jsme do bulharské restaurace.
2: Do bulharské restaurace. No a vlastně já jsem jako Miloše slyšela zpívat za sebou v tom sboru jednou nějak a jsem se otočila a říkala jsem, ježiš, proč zpíváš s takovýmhle hlasem ve sboru? To není možný prostě, no. A tak začalo vlastně potom ještě jakoby další vzdělávání a tak, no.
0: No a pak už, když jsme byli spolu, tak ty už si zpívala nějaký sol a už si zpívala tu třetí dámu a takový ty dostávala vlastně role a říkala, tak pojď zpátky do sboru jakoby a to a třeba ti taky dají nějaký role a takový, no a stalo se, no. Stalo, dostal jsem role a...
1: A už nepředstíráš teda, že zpíváš,
0: teď už se fakt snažím jako nad tím přemýšlet trošku.
1: To je krásný. Jani, a ty jsi měla hned nalajnováno, že budeš zpěvačkou, bylo to tvoje rozhodnutí, hudba v tobě byla od jak živa?
2: Myslím si, že určitě, jako ne, že bych byla jako zpěvačka, zpívala jsem od malička, jako furt, ale chodila jsem třeba na akordeon do Zušky a tak a do sboru a vlastně to pak začalo taky nějak až po střední škole. Já jsem dělala střední pedagogickou školu ve Varech, tam byl karlovarský dívčí sbor, skvělý, který vedl pan Štrunc. A tam,
3: starší,
2: ano, to byl náš střední to. A tam asi tak nějak jsem začala chodit na ten zpěv solovej k paní učitelce Přibylový do Zušky a pak jsem vlastně po tom peďáku udělala přijímačky na konzervatoř a myslela jsem si, že se tam naučím zpívat a budu prostě zpívat. A to byl omyl. Tam jsem se vůbec zpívat nenaučila.
1: Protože zpívat se naučíš jenom u elektriky.
2: Přesně tak. Takže tam jako bylo to tam fajn, jako ta škola, hlavně jsem měla ráda Plzeň a plzeňský divadlo, tam jsem pak zpívala taky ve sboru chvilku, ale naopak jsem skončila na foniatrii a podobně, jako, že jo, to máme.
1: To je určitě strašně smutný.
2: Je to smutný.
1: Vidíte, ta konzervatoř je 6 let.
2: Já jsem právě na to potom už jako trochu zanevřela, jo, na to vzdělávání, jo. A hlavně na ty konzervatoře, protože právě mě tam jako zpívat nenaučili.
1: A kdo tě naučil zpívat? Nebo kde ses naučila zpívat?
2: Já prostě si myslím, já jsem pak chodila k panu profesoru Kotoučovi, který mě hodně posunul, prostě zpívala jsem u něj spoustu krásných barokních produkcí, bylo to perfektní. Pak jsem taky chodila vlastně k paní profesorce Bachmanové a myslím si, že ale úplně nejvíc jsem se pak posunula sama, když jsem začala učit.
1: Aha. Vidíš to?
2: Jo, a to jsem si myslela, že jako učit nikdy nebudu a že nechci a tak. A vlastně úplně paradoxně, když jsem pak přemýšlela, jak to těm dětem jako říct, tak jsem chodila se psem prostě na procházky a furt jsem si tak jako dělala nějaké cvičení, vymýšlím pro ně různé takové cvičení. Tak mi to teprve došlo, všechno mi to tak jako secvaklo, co jsem celou tu dobu dělala blbě a že jsem dělala blbě hlavně to, že jsem spoléhala na ostatní. Že jsem pořád jako čekala, že mi ty učitelé, víš, jako že mi udělají ten vzor a že to budu dělat přesně podle nich. A ono to tak vůbec nebylo, že jo. Prostě. Já jsem si na to prostě nakonec musela strašně přijít sama. A teprve teď, pár let, se mi zpívá úplně perfektně a vůbec jako mám pocit konečně, že to mám jako tam, kde to má být, v tom těle zakotvený a to dejchání a takovýhle. No.
1: To je skvělý. Otevřeli jsme celou řadu témat. Já se těším, budeme pokračovat. Pojďme teď si dát nějakou krásnou hudbu, které jste donesli spoustu. My jsme náš dnešní díl otevřeli s Deňkem Lukášem a jeho příslovími. To já si pamatuju, když jsem byla na konzervatoři u paní profesorky Šulcový, tak to byl velmi populární cyklus. To zpívalo hodně mých spolužaček. Jsou to písně pro hlubší hlas. Na latinský překlad ze Šalamounovy knihy Přísloví. A my jsme slyšeli v úvodu píseň s názvem Luxuriosa Res. Hrál nám orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Teď ženský hlas vystřídáme mužským hlasem, ale zůstaneme u nízkého oboru, u hlubšího hlasového oboru. Budeme poslouchat 6. biblickou píseň od Antonína Dvořáka. Zpívá basista Miloš Horák.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla šestá biblická píseň od Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpíval jeden z mých dnešních hostů, basista Miloš Horák. Ten je dnes se mnou ve studiu společně se svou manželkou, mezzosopranistkou Janou Horákovou Levicovou. Zatímco nám zněla píseň, tak my jsme si povídali o tom, že nejlépe se člověku zpívá, když si na to všechno přijde sám, když si to osahá, ale přece jenom my zpíváci se slyšíme vnitřně jinak, než nás slyší někdo ven. Nepotřebujete někdy přeci jenom trošku poradit, ne třeba od učitele, ale od korepetitora, spolupracujete s někým jakoby stálejc, koho si vážíte a jehož rady berete vážně, když vám řekne při nastudování třeba nějaké nové role?
1: Samozřejmě korepetitor vlastně to slyší, jak to má znít, i ten hlas, jak má znít, i ta hudba, jak by měla jako bejt, jak fungovat, a to je samozřejmě skvělý. Já třeba hrozně rád dělám. Nebo ty si vlastně nejvíc ti pomohl taky, Zdeněk Klauda, že jo?
2: No,
1: prostě, když jste dělali ty
2: právě s těma písněma
1: a s tím. Hodně. Jo, já třeba teďka hrozně rád, když vlastně často se Šárkou Knížetou od nás, když něco nastudovávám, tak si to přinesu, že tak jak jsme na podobný vlně, tak jako si to. No a pak si to vlastně hodně s Jančou, pak právě si to jako řekneme, vždycky řekne, hele, tady jak si zpíval, víš, tady to bylo moc takovýhle a takový, takže jako korepetitorů si vážím jistě a jejich práce a fakt jako nám pomohli vždycky hodně.
2: Nakonec jsme vlastně pracovali s Katkou Bachmanovou.
1: S Katkou Bachmanovou, která vlastně byla korepetitorka vlastně celou dobu.
2: Ano.
1: No. Takže jako jejich práce je podle mě úplně skvělá. Jako když...
0: Takže pro vás, myslím, je výhoda, že partner je z oboru. Ne, vy si hodně probíráte doma
1: hodně,
0: vzájemně.
1: No. Někdy až moc zbytečně. Jako to s tím co...
2: Ne, ale je to jako zábavný a taky vymýšlíme takový ty různý. My máme totiž ještě taky u nás takový spolek, u nás v Borovici, teda na Mukařově. My bydlíme totiž v Borovici a nad náma je hnedka obec Mukařov a pod tím Mukařovem jsme. A tam máme kostel svatého Vavřince a my tam máme takovou ZPP Vavřinec.
0: ZPP, co to je?
2: Zdejší podnikavá parta Vavřinec.
1: No já někdy říkám zdejší parta pitomců.
2: No, to je náš jako interní název. A je to prostě takový spolek na jakoby záchranu toho kostela. A děláme tam právě
1: různý spíš na tu údržbu toho kostela.
2: Údržbu,
1: jako zachránit úplně nepotřebuje, protože je docela v dobrým stavu nebo slušným stavu. Není to
2: ale
1: úplně...
2: na údržbu, no a taky děláme tam prostě charitativní koncerty a zveme si tam ty kamarády, který prostě máme rádi, Olinku Jelínkovou a Juki Šrejmovou, Kinjo a tak. A děláme, to, oni všichni zpívají prostě, že jo. Za...
1: Juki je Smetáčková, Šrejmová už není.
0: Už není, ano, to nevadí vůbec.
2: No a prostě, ale jakože vlastně tam ty lidi, ty naši kamarádi takhle zpívají prostě za jídlo a za pití. A myslím si, že tam vždycky vytvoříme krásný program, dramaturgicky si vždycky vymyslí. A to mě hrozně baví dělat takhle různě ty programy a různý to.
0: Ale myslím si, že autoři nebyli moc jako vstřícní, co se týká dvojice, vždycky bas, mezzo, soprán.
1: Ne.
0: Měli jste spolu někdy vztah na jevišti?
2: Měli třeba ve Figarce.
1: Matka a syn.
0: No, jasně.
1: Matka a syn.
2: Musím, to nás jako hodně bavilo, musím říct. To byla jako velká sranda, no, že jo?
1: Když jsem zjistil, že je to moje máma.
0: Mio madre.
1: Mio madre.
2: Jo,
1: a Honza bylo... Šťáva byl můj táta ještě. Čemu, že?
0: Jo, padre.
2: Jako to bylo krásný. To
1: jsem jo,
2: si,
1: to bylo
0: mě pak napadla ještě vlastně Carmen s Kamiliem. Tam se taky, jo, že jo, trošku
1: to
0: něco.
1: To jsme měli vztah.
0: To měli jste?
1: No, na Krumlově, na Otáčku jsme dělali.
2: No, no, to bylo krásný.
1: No pak Elvíra Leporello, jsme měli ošahávací vztah.
2: No, mnoho let jsme dělali spolu.
0: Dovolil jsi víc, když jsi mohl?
1: Ano, dovolil jsem si více.
2: No a potom jsme dělali Lazebníka taky ještě, že jo.
1: A Lazebníka to byl jako, že jo, opatrovník a jeho svěřenky, nebo jak se to v tom říká, že
0: jak to pak máš, jak to pak máš s těma alternacema, když Jana měla alternaci a na Janu si mohl dovolit víc, ale přišla alternace, tak jsi musel měnit herecký výraz?
1: Ano, uberu. Jemně, decentně uberu.
0: To je krásný. Jste oba dva nižší hlasy, přesto zvednete někdy hlas na toho druhého?
1: Já v životě ne.
2: Já si myslím, že asi ne.
1: Ne, jako vyloženě zvednu, někdy si zanadávám všeobecně, tak jako doma. A nebo něco řeknu jako důrazně, ale jako opravdu jako neřvu. Ale řeknu tak jako důrazně, Anča mi řekne, tak na mě neřvi. Protože vlastně není zvyklá na to, že něco jako tak jako... A jinak jsme celkem asi v pohodě. My vždycky, když máme nějaký problém, chvilku mlčíme a pak si to řekneme většinou.
2: Ne, ale třeba někdy máme problém, když chceme zpívat nějaký dvojhlas, jakože lidovku dvojhlas.
1: No to je problém.
2: Tak to prostě zásadně Miloš musí zpívat první hlas.
1: No.
0: Jak to?
1: Protože jsem celý život byl zvyklý v hospodě sedět u kytary, hrát tu kytaru a držet ten první hlas s tou kytarou, protože když jsem začal zpívat druhý, tak všichni začali zpívat se mnou ten druhý. Takže jsem nikdy ten druhý hlas vlastně začal zpívat a naučil jsem se zpívat jenom ten první hlas a ne, jako je to jenom o praxi v podstatě. No, je to, já vlastně zpívám, buď zpívám tu basovou linku, kde furt bručím někde, jakoby to, když je nějak, jak se zpívá jako ta basová, a když máme zpívat regulérní dvojhlas spolu, tak musí Janča, aby to bylo, když takhle, když to má být, když to má být narychlo a taková improvizace, vždycky musí Janča teda.
2: To vždycky bručím strašně.
0: Ta schopnější, přiznejme
1: ta
0: si to,
1: ano,
0: že...
1: ta schopnější, ano. Já to říkám všude. Taky jedinej muzikant mezi náma je Janča, že jo?
0: Je to krásný, pojďme si opět pustit nějakou hudbu. Teď budeme mít ženské podání. Máme tu Josefa Haydna, jeho Stabat Mater a altové solo v podání mého dnešního hosta, mezzosopranistky Jany Horákové-Levicové.

0: Na rádiu Klasik Praha nám doznělo altové solo ze Stabat Mater od Josefa Haydna. Stanislav Vavřínek řídil Czech Virtuosi a Český akademický sbor a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Vy, mně přijde, že všecko děláte společně, to je nádhera. Máte,
1: vlastně,
0: máte i společné koníčky nebo v tomhle máte každý ten svůj?
1: No, já myslím, že i koníčky
2: máme
1: skoro
2: společně.
1: Tak já vždycky se pro něco natchnu a Janča to začne dělat se mnou.
0: Musí, veď.
2: Ale třeba Spartana.
1: No,
0: to tak prosím tě, Miloši, o tom mi pohovoř. No, to ty fakt běháš ty šílený závody.
1: Teď už ne, teď už jsem z toho dost jako vypad. V rámci takhle.
0: Promiň, co to je vlastně Spartan?
1: Spartan Race je vlastně jako extrémní překážkový závod, vlastně něco jako Gladiator Race, i když ty se podle mě odvinuli z toho. Prostě jsou to extrémní překážkový závody.
0: Co v tom všechno je?
1: Běh je základ, podle mě vždycky.
0: Ale není to asi moc rovinka, viď?
1: Ideálně kopec, protože vlastně ten Spartan je, pro mě je Spartan dost jako filozofie. Dneska podle mě ten Spartan Race, ten závod je trošičku biznis. Jo, a když můžu, už si to můžu dovolit jako skritizovat trochu, jedná se o to dostat tam co nejvíc lidí, aby co nejvíc lidí zaplatilo, podle mě teďka. A já jsem to bral v těch začátcích jako to, že Spartan učí lidi,
2: jak bych vypočít, to řekl,
1: vypočít z ty komfortní zóny. A nejenom jako vypočít, řekl, dneska si řekne, vypočil jsem z komfortní zóny, vlez jsem do bahna. Dobře, v pohodě. Ale to není ten problém. Ten problém je, že vlastně člověk jako se snaží, jako vlastně v dnešní době jsou lidi rozhozený, že mají blbý kafe. Nebo že tady mají hnusný kafe, no to je hrozný. A nebo já jsem si ráno kafe nedal, já jsem si nedal tohleto. A jsou z toho zničený. Nebo nemají sprchu, nebo, ale to, je, no, to jsou i blbosti, nebo nemají Wi-Fi, nebo nemají nabitý mobil, nebo něco. A lidi jsou z toho koliká jako opravdu rozhozený. A to už je absolutní extrém. No a vlastně lidem chybí důvod překonávat nějaké překážky. Vlastně nepřekonávají. Nikdo dneska, málo kdo překonává reální překážky. Dobře, v práci, někdo jako finanční překážky. Samozřejmě to jsou jako věci dobrý, ale žádná překážka není jako o fyzickém nebo nějaký takový jako, nebo je to, ale samozřejmě prostě takhle. Ty překážky jsou nastaveny dneska jinak. A tenhle ten celý ten spartanista filozofie se mi líbila v tom, že člověk na terénu je to, aby dokázal běžet co nejdál, ideálně co nejvíc kopce, samozřejmě buď se některý se neběhají, chodějí se třeba, dej se, ale prostě co nejrychleji se zvládnou a pak a je to komplexní, je tam trénování vlastně paměti, je tam, že si musí zapamatovat nějakou kombinaci čísel a na konci závodu jich říct.
2: Pak tam balanční
1: cvičení, jsou tam psilový cvičení, se zvedají různý jako šplhání, ručkování, všechny možný opičárny, což třeba Gladiator Race má ještě jako vyšperkovaný o Predator Race a tyhle ty jsou vymakaný, takže tam už opravdu člověk je skoro opice, aby to prostě jako celý přelez, což není přímý fyzický.
2: Oplazení v bahně a takové. No,
0: to jsem se chtěla zeptat, to bahno
1: voda,
0: tam teda
1: bahno,
0: jako je,
1: všecko, jo, jako, no první, co vám udělají, že na začátku vlídnete do bahna, už jste celý zbytek závodu v bahně. A opatlaná bahnem, že a pak spod bahna šplhat na tom laně, který klouže od toho bahna.
2: Je to
1: a je to takové, jako je to udělaný tak. A do toho tam bylo za každou nesplněnou překážku bylo 30 angličáků udělat. To jsou, že takový ty výskok.
2: Klik. Jsem netušila, kolik angličáků dokáže udělat v jednom dni.
1: Ano, když jsem dělal Ultra Beast, který byl v Liberci na Ještědu. Vlastně můj nejtěžší Spartan byl Ultra Beast, což je skoro vlastně nejtěžší. Je to nejtěžší spartanský závod. A ten byl na Ještědu a to bylo 55 kilometrů. A 3200 metrů převýšení jako na Ještědu, takže to se tam furt jako kolem Ještědu a tak.
0: A v tom jsou všechny tyhle cviky.
1: A v tom jsou tyhle všechny cviky a bohužel se mi nepovedly ani třeba cviky jako hod oštěpem, což jsou vlastně věci, které normálně člověk jako umí, ale tam nějak zafungoval psychika, jeden hod oštěpem nevyšel, jeden balanc nevyšel, do toho pak samozřejmě ručkování, některý typy ručkování, který jsem věděl, že neudělám, multiring a nějaký ten twister a takový, tak to jsem věděl, že nikdy neudělám. Nakonec toho bylo ještě 350 nebo 320 angličáků k tomu všemu. A to byl můj nejtěžší závod asi jako vy, no. A vlastně od té doby už jsem se pak účastnil jenom takových těch lehčích závodů. Začal jsem trénovat děti v tomhle tom, i když ty děti jsou teď jako spíš takový.
2: Ale
1: jako,
2: musím říct, že zjistíš, že opravdu jako vydržíš daleko víc, než
1: si člověk myslí. Jako, no,
2: to je prostě perfektní tohle.
1: A Janča se mnou absolvovala ty základní závody, se mnou absolvovala asi
0: jako
1: 3 nebo 4.
0: Tím taky prošla?
2: Jako běhání úplně nemusím, ale prošla jsem tím. Měla jsem ráda ty překážky, to vzdělávání.
1: Ty 5-kilometrový, 5-6 kiláků.
2: Nebo třeba zimní gladiátor, když nám zamrzly ty kaničky.
1: No byli jsme na Slovensku, ve Slovenském ráji na gladiátoru, že jo? A ve Slovenském ráji a tam jsme vyběhli a první, co nás nahnali do vody a bylo asi minus 10, že jo. Takže jako teda po kolena jenom, jako do potoka. No a pak během toho závodu nám zamrzly ty kaničky, že jo. Prostě,
2: takže to vařeš, ale už máš
1: takže pak jsme to tak jako sundávali, tak nám to šlo sundávat, byli tam lidi, kteří si rozstříhávali kaničky z bod, prostě, že jim to zamrzlo celý úplně tam.
2: Jo, jako bylo to hrozně dobrý.
1: A pak jsme si udělali ale hezký večer.
2: My potom se umíme odměnit potom.
1: Takže jako po závodu jsme jeli do Slezský dům, do Vysokých Tater jsme jeli a tam jsme si udělali, jako, že jsme si tam dali relax a takový, jako to, takže jo. To bylo dobrý.
0: Jak dlouho to trvá tenhle závod? To je několik hodin, ne?
1: No, já, jelikož jsem takovej, na tyhle ty hodně dlouhý jsem byl, tak já jsem to měl, abych si za 11 hodin, ten nejdelší, jako ten, co byl asi tak nějak, ten 11.
0: A mezi tím se můžeš třeba najíst, napít, nebo
1: jo, vůbec? Jo, to se dá občerstvovat, jako tam jsou, takhle, u těch Spartanů jsou jako striktně, že byli dvakrát, jsem se mohl dostat do takového svého, jakoby,
0: zázemí,
1: kde si člověk má připravený pytlík s věcma, který jako potřebuje.
0: Na záchod?
1: No v průběhu v lese nebo v takových těch některých místech jsou i kadibutky, jaký ty tojky jsou tam, ale jinak jako v lese nebo někde prostě, to, takže to je to nejmenší, jako a hlavně člověk, když sní všechny ty možný ty věci, které ho podporují, že tak občas za to prožene, ale já jsem třeba musím říct, že to jsem měl jako vychytaný Spartan Ultra, jsem měl vychytaný stravování, že jsem s tím neměl vůbec žádný problémy. A asi čtvrt roku předtím jsem byl třeba vegetarián, jako úplně, abych nezatěžoval ten žaludek tím masem. A fakt to fungovalo, že s tím jsem fakt problém neměl, jako s tyhle s těmi věcma, no. Ale jinak s tím mám problémy, jako když jako to, tak když jsou těžší závody, jak ta člověka to, no.
2: No a ty si vlastně začal říkat to s těma dětma, že jsme začali.
1: Jo, začali jsme trénovat děti, no, jako s ty Spartany a vlastně už teďka už nemám, mám jednu ambici, kterou bych si, teď mi bude 50 a chtěl bych jako si splnit jednu věc a dát Beskydskou sedmičku, což je asi 105 km v horách nebo kolem 100 km, ale dřív jsem měl běžeckou ambici, teď už mi stačí chodecká, jako rychle to dát, jako v tom limitu, co je, a dát si to, jako by, no.
0: Dá se to natrénovat, trénuješ na to?
1: Dá se to, ale právě, že mám problém s tím, že teď třeba tohleto období, co bylo, jako teď ten půl rok byl, to se nedal. Jako když jsem v Ostravě, chodím na Lysou, to je jasný.
0: Jo, jasný.
1: Po zkoušce vždycky chodím na Lysou, furt, jako tam jsem pořád. Šlapu Lysou, nebo Pustevny, nebo když je léto, tak Smrk, nebo tak, to jako jo. Ale vlastně jinak jako netrénuju, no, jakoby teďka moc netrénuju, teďka právě je to horší, že, ale teď už zase je volnějc, tak už zase to bude.
0: Dobře,
1: lepší,
0: tak to byl koníček dohromady, máte nějaký family friendly koníček, nebo relax, jak vlastně odpočíváte? Dokážete vypnout a odpočívat?
1: Ale jo.
2: No a s tím cestováním teď máme dodávku, vlastně přestavěnou jako na obytnou. Ano. A hrozně nás baví ty cesty společný a vlastně se synem a se psem a tak.
1: Syna už to tolik zas nebaví.
0: Tak kolik je synovi?
1: 15.
0: Jasně, no, tak to máme stejný, no.
1: Baví to, psa to baví vlastně. Nás to hrozně baví.
0: A ten jste říká, veď?
1: Ano. Jo, a my máme v plánu Norsko vlastně na 5 neděl.
2: Na celý prázdniny.
0: Na prázdniny
1: jako, no, odmít sem veškerou práci jako v létě a máme to jako naplánovaný, ale syn se z toho trošku hroutí, říká, jako já bych tam chtěl, ale na tak dlouho.
2: A říkal to, zase budou samý kopce.
1: Já jsem říkal, no už má vymyšlený nějaký. Ne.
2: To je nejvyšší horu, že jo?
1: Ano, tak jasně, jako, nevíš, no. Že tam všechno musí být, no.
0: To je nádhera.
1: Jo. A tam bych chtěl trénovat ještě jako to dorazit, to jestli se mi podaří na tu Beskydskou sedmičku a uvidím, jak na tom budu a pak, protože se přihlásí zatím, už to je všechno prodaný, ale prej těsně před startem se dají koupit startovní ještě.
0: A to je někdy na podzim, Beskydská
1: sedmička?
0: To je
1: konec srpna úplně. Mm-hmm. A tam mám problém trošku v divadle, protože tam samozřejmě všichni jsme ve všem a jasně. Je tam problém se zkouškama, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale když to nedopadne letos, tak příští rok už si to nahlásím v tom divadle už rok předem a prostě dát to musím v těch 50.
0: Ty jsi zaměstnaný v Národním divadle.
1: Zaměstnaný, no, takže to.
2: Ty jsi vlastně, pardon, promiň. Ty jsi vlastně ke 40 nám, nebo tak jsi šel na ten ještět, nebo běžel?
1: No, tak nějak, když mi bylo, to by bylo 45. To bylo 45.
2: No nic, to jenom tak nemám.
0: To jsou hezké dárky. No. A tak zase ani to máš takový levný docela, ne? Řekneš, Miloši, tady máš dárek, běž na ještě.
1: Ne, to bylo furt, potřebuji nový boty na běhání.
0: Dovolím ti běžet na ještě.
2: Ne, ale víš co, víš, kolik má bot na běhání.
1: Už ne, už to je všechno, oni vždycky se pak jako zničejí, takže ty boty jako jsou, ale jsou v podstatě nepoužitelné, takže nosím na zahradu a můžu si vybírat, který chci na zahradu. Že?
0: Dobře, tak Miloš teď hodně povídal, vzal si solo, ale Jani, přichází teď tvá chvíle, pojďme od bot na chvíli k hudbě. Je tu altová árie z díla Ezio Christofa Willibalda Glucka. Posloucháme Prague Symphony Orchestra, který řídí Jiří Petrdlík. Zpívá můj dnešní host, mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová.

0: Na Radiu Klasik Praha zněla altová árie z díla s názvem Ezio od Christofa Willibalda Glucka. Poslouchali jsme nahrávku Prague Symphony Orchestra, který řídil Jiří Petrdlík a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Jani Miloši, vy jste mě povídali, že je před vámi nějaká serva padrona, nějaká akce, na kterou můžete pozvat i naše posluchače. Co to bude?
1: No, nevím, jestli všechny posluchače, protože to je v malinkým divadle. To je v divadle v Hradišti.
0: Tak krásně, budete reprízovat, ne?
1: No, budeme se snažit. Snad, no. Máme mi tři reprízy, že jo? U nás Hradišti, v Mnichově Hradišti na zámku, aha, tam je klasicistní divadlo, takový malý divadlo. Maximálně asi pro 80 lidí. Tak chceme udělat jako tři představení. A je to, ty víš, kdy to je, já nevím, kdy to je.
2: Je to 17. 18. října.
1: Října. Mm-hmm. A je to, ale je to serva vlastně, takže tam jsme u toho sopránu, protože serva vlastně je pro soprán.
0: Ano.
1: Takže tam se Janče vrací k tomu sopránu. Ale ona
2: počkej, tak je to serva padrona a je to v českém překladu od Jarka Nohavice.
1: Jasně, který to přeložil pro nás. Jako vlastně
0: vyloženě pro vás.
1: Jenom pro nás dva vlastně to udělal.
0: Wow, to je krásný.
1: No, my jsme, jak jsme spolu dělali my takový ty lazebníky v Ostravě.
0: Ano, ano, jasně, Kozifantu.
1: A
2: potom jsme dělali takový krásný program, to byl Bo Mozart. A to byly právě árie od Mozarta a od Rossiniho v překladu Jarka. A byl to takový krásný program.
1: A Jura Krhut.
2: Jura Krhut, který teďka píše vlastně se Štěpánem Kozubem krásný písničky, tak tam dělal Mozarta. A Jarek to doplnil, že jo, ještě taky něco tam taky zpíval a prostě samozřejmě to uváděla takový a bylo to
1: hrozně...
2: Svašina tam zpíval. Byl to opravdu perfektní program, krásný, akorát, že nám to zaříz covid.
1: Potom. Celý. No, měli jsme takže... v Praze už koncert.
0: A už se to pak nerozjelo.
2: A pak nám právě Jarek říkal po nějaký době, říkal, tak co, uděláme zase nějaký Bo Mozart, nebo máte nějaký nápad? A Miloš mu právě řekl, že má tu servu.
1: Jsem dělal zrovna s Floreou, jsem dělal servu v Nových Hradech, jak na
2: zámku. A říkal,
1: zámku.
2: Že je škoda, že vlastně tomu ty lidi nerozumějí, že musí číst.
1: Že to je konverzačka. To...
0: Ano, no jasně.
2: No. A tak vlastně Jarek se pak natchnul.
1: On říkal, počkej, pošli mi to. A než dojel z toho koncertu domů, jak si to pustil a ráno už mi psal, to je dobrý, to uděláme.
0: Skvěle.
1: Takže toto, no. Takže,
0: a jak pak to bude tam... vypadat? Tam budete jenom vy dva, nějaký orchestřík, nebo to máte s klavírem, jak to bude?
2: Ne, bude komorní orchestr, čembalo, dirigent normálně, prostě produkce to.
1: A Vespo nebude.
2: A Vespo nebude, to je němý sluha, bude...
1: Eliáš, to jmenuje, Anton Eliáš. On udělá u nás výborný mim, prostě artista, všechno. On už to se mnou dělal vlastně. Jsme dělali inscenaci, kterou dělá Magdalena Švecová.
2: Která to bude taky režírovat.
1: A vlastně to bude taky režírovat. Co uděláme s ní, takový, jakoby, nebude to recyklát, bude to jiný, protože vlastně ten překlad je pak trošku jiný, že jo, tak
2: překlad
1: to musí jinak,
2: jiný. Jako. A je hrozně vtipný ten překlad, moc pěkný, opravdu.
1: A vlastně chceme, aby to bylo všechno parta lidí, kamarádů, s kterýma se přitom pobavíme a bude to tak, jako bude to
2: prostě. To je úplně nejlepší, že jo, když
0: to ideál,
2: si můžeš pozvat lidi, s kterýma chceš bejt a je tam taková ta tvůrčí atmosféra a pohodová. Nikdo nic nehrotí a nedělá žádný stresy. Jako
1: přesně, no, takže chceme, aby to proběhlo v pohodě, bylo to příjemný a ty lidi se pobavili vlastně. Udělali jsme
2: takže tímto všechny zveme, teda na naše.
0: Takže Mnichovo Hradiště v říjnu, La Serva Padrona a Horákovi v hlavní roli.
1: Paní.
0: To je krásný. Já bohužel musím říct, že náš rozhovor se blíží ke konci, nebo vlastně už jsme na konci. Ovšem, na konci zazní velmi originální skladba, kterou by určitě nikdo nečekal, protože Miloši, ty zpíváš v progresivně rockové kapele, dalo by se to tak říct.
1: Ano.
0: Je to kapela A While?
1: Ano, je to kapela A While. Ona to vzniklo z původního toho Na chvíli, to byla taková kapela folková dřív.
0: Aha.
1: Tohle vlastně má trošku ten folkový
0: nádech. Je to folkový nádech, no. Ano.
1: A kluci si mě vlastně, to vlastně ten kytarista a skladatel je Karel Pěnkava ze sboru ze Státní opery a tam jsme se vlastně znali. On mě tam přijímal kdysi v roce 98 do sboru. Vlastně byl v umělecký radě. A jednou jsme se prostě takhle bavili a on říkal, že schání zpěváka. Já jsem řekl, jo, tak hele, tak klidně, já s vámi budu zpívat, už jsem vás slyšel někde, to je docela jako dobrý. A on říkal, tak jo, tak mi přines písničky a na jednu zkoušku jsme hráli na nějakém koncertě. A musím říct, že to je fakt složitá muzika. Tohle zrovna, co pouštíme, ne, ale jinak to byly nervy trošku. A od ty doby s nima jsem už vlastně 4 roky teďka a baví mě to s chůrkama. Je to takový náš jako prostě jenom takový relax vlastně taky.
0: Je to
1: jako,
0: takový tvůj výlet úplně někam
1: jinam. Výlet někam jinam, vlastně návrat ke kořenům, protože já vlastně jsem původně myslel, že tohle budu zpívat jako úplně.
0: A jenom zpíváš nebo i hraješ na kytaru?
1: Občas hraju na kytaru.
0: Tak jsi zase u té elektriky,
1: a, ale na akustickou kytaru, připojenou do elektriky. A na akustickou kytaru a jako jenom takový ty doprovody, takový jenom ty a vlastně backlighty a vlastně ještě navíc, jako když to není moc složitý a když nespívám, protože tam...
0: Takže tak jsi chlap, ty se můžeš soustředit jenom na jednu věc, že jo?
1: Takže v ty věci, co teďka uslyšíte, tam vlastně tam já ty nahrávce nehraju teda, to si nahrál Karel všecko sám, ale když to hrajem na koncertech, tak tu doprovodnou kytaru hraju já. ale až když přestanu zpívat.
0: Takže my se s dnešním dílem rozloučíme písní Jabloň, kterou nám zahraje kapela A While. Na Radiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Mými dnešními hosty byli Miloš Horák a Jana Levicová-Horáková. Já vám moc děkuji, že jste přišli, bylo to báječné.
2: Děkujeme za pozvání, děkujeme.
0: A s vámi se loučí od mikrofonu Mirka Časarová.

Na osobní notu. Ladíte Klasik Praha.